Radio FM+.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
1: Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Největší hrozbou extremismu je dnes radikalizace mladých na internetu. Vyplývá to ze zprávy ministerstva vnitra, kterou minulý týden schválila vláda. Podle dokumentu vliv tradičních extremistických skupin slábne, zatímco stále větší roli hraje online prostředí. Bezpečnostní složky loni nezaznamenaly žádný teroristický útok ani sabotáž s prokázaným zapojením cizí zpravodajské služby. Prověřovali ale desítky případů, u nich se možné zapojení cizí moci stále vyšetřuje. Lesní požáry a sucho ohrožují slavná vína z Bordeaux. Vinaři ve Francii varují, že dlouhodobé sucho a vlny veder zatěžují vinice a urychlují letošní sklizeň. Nejvíce trpí mladá réva, která ještě nemá dostatečně hluboké kořeny, aby dosáhla na vodu. Kromě klimatických změn se vinaři potýkají i s klesající spotřebou vína a nízkými cenami, které některé nutí prodávat se ztrátou. FIFA chce prodat část práv na mistrovství světa. Mezinárodní fotbalová federace plánuje nabídnout soukromým investorům 20% podíl na komerčních právech šampionátů. Za podíl by měla získat více než 4 miliardy dolarů, tedy zhruba 89 miliard korun. Plán už vyvolal ostrou kritiku Evropské fotbalové unie UEFA. FIFA ale potvrdila, že o vstupu soukromých investorů skutečně jedná. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Řeka Berounka bude mít novou lávku, která usnadní cestu jak pěším, tak cyklistům. Bude u Němčovic, odkud je nejbližší most vzdálený 16 kilometrů. Mikroregion Radnicko teď vyhlásí soutěž a bude žádat kraj o podporu. Když vše půjde dobře, mohla by se lávka za 40 milionů postavit v letech 28 a 29. A ještě se podíváme na počasí. Na západě Čech dnes budeme mít většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty budou tropické. Mezi 30 a 34 stupni Celsia.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 29. července, 6 hodin, 3 minuty. Krásné ráno z Hitrádia.
2: Krásný středeční ráno.
3: Ahoj.
1: Ahoj, jsme tady všichni tři, David, Jasmin, Michal, hezké ráno. Tak já bych to asi odstartoval písnička, a jsme rádio, tak bychom mohli, ne? Miraj, Cesta z města, tím začínáme, hezké ráno.
0: Hitrádio FM+.

0: Tohle je Rexa, Faithless, New Religion, novinka ve vašem playlistu ve vysílání Hitrádia. 6 hodin, 10 minut, dobré ráno. Dáme si z kraje středeční snídaně politiku, hnedka na prudko. A vlastně politiku, kterou jsme měli rádi, díky který jsme věděli, že svět je v pořádku. Dámy a pánové, Miloš Zeman je zpátky na svém nafukovacím člunu. Zatímco Petr Pavel fotí Formule 1, tak náš bývalý prezident vypíná hlavu na rybníku na Vysočině. Já nevím, jak to máte vy, ale pro mě to byl vždycky takový ukazatel, že opravdu svět je v pořádku. Jo, byl to trošku bizár, ale vidět Miloše na tom člunu, v těch článcích na internetu, znamenalo, že opravdu vlastně není o čem jiném psát, jo. Dneska se to všude mydlí a tady ty zprávy negativní, hele, to byla bomba, když na úvodce novinek byl prostě Miloš ve žlutém člunu.
1: Miloš válí prostě.
2: Já jsem si zkoušel zjistit nějaké informace o tom člunu jako takovým. Tak údajně za něj už v roce 2008 zaplatil bývalý prezident 2000 korun. Tehdy zdůraznil, že to nebylo ze státního majetku.
0: Takový hezký člun za dvojku.
2: Challenger 300, kdyby tě zajímal model.
0: Jsme možná měli opípat, to je tak trošku, počkej, ještě jednou to řekni.
2: Challenger 300.
0: Tak máte nějakou takovou jako věc, kterou vypínáte hlavu, co Jasmin?
1: Počkej, jistíš to, já jsem si to našla, co to je pro mě.
0: No.
3: Já navařím a peru.
4: Peru? Ty ráda pereš?
3: No.
4: Vážně jako do pračky nebo na vanše?
3: Pračce.
4: Jako koukáš, jak se tam točí?
1: Tohle je Senka z Rande, z toho pořadu, kdy si dávnýho, jak ta holka má kočku doma a jak ráda Rande pere. A já opravdu ráda peru a mě se za to Kuba furt směje a já jako vyloženě nečučím jako do toho bubnu, jo. Ale prostě mě uklidňuje, když dám klidně 3 pračky za ten den, já
2: nechci
1: to úplně miluju.
2: Nechci se někdy stavit?
0: Můžeš to vzít i kolem nás. Co teda vede? Máš něco speciálního?
2: Hele, já jsem si v minulosti, a už jsem se tady o tom jednou zmiňoval, psal se zvláštními lidmi na Facebooku. Už to teda teďka moc nedělám, že na to nemám tolik času.
0: Počkej, to ses zmiňoval, ale v té bývalé snídaní šampionů, nám si to ještě neříkal.
2: Je to tak.
0: Nás to teda velice zajímá. Jak jsi, s kým jsi psal teda?
2: Teď už víš, proč jsem si s tebou v minulosti občas psal.
1: Aha,
0: takže to nebylo, že jsme kámoši, ale...
1: Počkej, a co se dělo teda jako?
2: No, třeba přidali nějakou divnou fotku nebo nějaký příběh, status, cokoliv a já jsem jim na základě to napsal, tak jsme si jako různě povídali, no.
0: Dozvídáme se o tobě spoustu věcí a trošku mě to děsí, no.
1: A co tak se dozvíme o tobě?
0: Já mám asi úplně normální věc, já si prostě vyčistím hlavu, takže si jdu vyčistit auto, zavřu se a nebo se jdu projet, vlastně jako nic speciálního, no, ale... Ty jsem překvapil teda, Davide, no. Ty jsem překvapil.
1: Tak co se dozvíme o vás, naši posluchači, teda to je otázka.
0: Jaký je váš nejdivnější způsob relaxu, kterým děsíte třeba rodinu, partnera nebo sousedy? Pojďte nám to nahrát jako hlasovku, budeme rádi, přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to sem hoďte SMS-kou na stejný číslo. Teď Skript Superheroes na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: 6 hodin 20 minut, tohle je Hit Radio, hezké ráno. Tradice zůstávají. To, na co jsme zvyklí, je zpět. Bývalý prezident Miloš Zeman byl opět spatřen na svém člunu na rybníce. Tak jsme se ptali vás, jaký je váš nejoblíbenější, možná taky nejdivnější způsob relaxu, kterým třeba děsíte partnera nebo sousedy.
1: Lenka píše, když chci relaxovat, lehnu si na podlahu v koupelně. Dlaždičky jsou nejlepší klimatizace zdarma. A to je fakt, že teda, no, je to dobrý, no.
0: Tenhle tip se bude hodit na následující dny. Shodou okolností další Lenka píše, ahoj, můj bizárek je, že si pouštím na YouTube videa, kde lidi čistí extrémně špinavé koberce vysokotlakým čističem. Nic mě neuklidňuje víc, než když vidím, jak z toho koberce ta špína mizí.
1: A to vlastně může být hezký. Já takhle viděla video s tepovačkou na gauči, tak si říkám, ježiš, tak to si hnedka kupuju. Zatím k tomu nedošlo, ale mám to v plánu.
2: Nebo videa s vařením jsou taky častý relax pro mě. Že na mě skočí takový to, vůbec je to nezajímá, vůbec ten profil jako neznám, ale koukám na to.
0: Tak ono vlastně mě celkově baví koukat na lidi, kteří jako něco dělají, kteří pracují.
2: Kteří něco umějí.
0: Tak. A hlavně, kteří něco umějí. Tak tady je zpráva od Martina. Zdravím, u čeho nejvíc vypínám, je sekání zahrady. Baví mě sledovat, jak ta tráva mizí. Nesmí ale zůstat ani chloupek, jinak jedu znova.
1: Anet, sedím hodinu u akvárka a koukám na ryby. Jsou lepší psycholog než lidi.
0: Ryby?
1: No, když koukáš do akvárka, je to uklidňující. To měla babička desky rybičky a já tam taky dokázala teda čučet dlouho.
0: No tak děkujeme, no. Už byla to taková trochu sonda.
2: No zajímavý je, že já, když odpočívám, tak dělám nějakou absolutní blbost, která je úplně zbytečná, koukám prostě na YouTube. A pak jsou lidi, kteří třeba sekají trávu nebo perou.
0: A nebo pak jsou prostě lidi, kteří jdou do komentářů na Facebooku a pak si s těma lidmi začnou psát normálně, jsou úplně magoři. Za chvíli Ellie Goulding, Love Me Like You Do, taky aktuální doprava, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Všude je fajn.
6: Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
7: To je.
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozu Hyundai v Plzni.
11: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
12: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
13: Jasně, já ti splním přání, Trio.
14: Ryba jo.
13: Chytrý mozek.
14: Bujné svaly.
13: Kila dolů bez námahy.
15: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
16: Sladkovodní ryba?
11: Tak v čem je háček?
3: Hit Radio. Hit Radio. And the base

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si teď ráno pozor na Chebsku. K nehodě došlo mezi Libou a Hazlovem, kam policie vyjela ke střetu osobního auta se zvěří. Podle našich informací tam s opatrností projedete.
1: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň. Jedinečné dárkové poukazy pro vás. Wellness klub Plzeň.cz.
2: Hit Radio FM+.

0: Minuta po půl sedmé. S vámi Michal, jsme na David, přejeme hezké ráno, posloucháte středeční Hit Radio. A David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Diana Ross dnes vystoupí v Česku. 82letá americká legenda soulu a popu zaspívá v plzeňském amfiteátru Lochotín v rámci evropského turné In Motion. Půjde o její vůbec první koncert v České republice. Apple krátce překonal hodnotu 5 bilionů dolarů. Technologický gigant se stal teprve druhou veřejně obchodovanou firmou v historii, která tuto hranici překonala. Rychleji se to podařilo jen výrobci čipů Nvidia. Přitažlivost podle odborníků nevychází z dokonalosti. Psychologové radí nesnažit se skrývat nervozitu za každou cenu, ale přijmout ji a zůstat sami sebou. Klíčem je také soustředit se na druhého člověka, Michale, být přirozený a chovat se otevřeně a laskavě nejen k partnerovi, ale i ke svému okolí.
0: Co platilo na mě teda? To první, nebo to být přirozený?
2: Přirozený. Všechno. Na tebe platí všechno, Michal.
0: Ty jsi říkal podle odborníků, jo, tak mě by zajímalo, proč si vymýšlíš jako zprávy, který vlastně nikde si nečet, ale jsou z tvý hlavy.
2: Takže já bych byl ten odborník,
0: no,
2: jo.
0: No právě, no. Mám tady pro vás odborníky na muziku něco, co by vás mohlo bavit.
2: A roztancovat.
0: A roztancovat. Je to z filmu Zootropolis, viděli jste to někdo?
2: Jasně.
3: Ano.
0: Tyjo, tak já jsem jediný, kdo ne. Fakt. Já jenom vím, že to je z toho filmu, ale neviděl jsem ho. Doporučujete? Ne pro nás, kdo jsme to neviděli.
2: To je jednička lepší,
3: děti,
2: asi
3: tak určitě,
2: ne, ale...
3: Jednička lepší, ale je to obojí dobrý, no, mám, a s dětma skvělý.
0: Mám děti.
3: No.
0: No tak jo. Tak to je ty pro vás. Tohle je Shakira Zoo. 6.32.

Pod prostě vracím si ty. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my. Taháš mě zpátky k zemi. Jediný důvod, proč se vracím, si ty.

0: Odpočet spuštěn. 9 dní, už příští pátek Marek ztracený na letenské pláni. Podle fotek, jak bude vypadat jeho stage, bude mít Marek hodně navařeno. Vizualizaci najdete na jeho Instagramu. Posloucháte Hit Radio a skvěle navařit budete moct i vy. Celý tento týden totiž v soutěži Rychlá pětka vyhráváte 9 online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 tisíc korun.
1: A to už o 7:30, kdy můžete získat úplně všechny kurzy, takže rozhodně poslouchejte dál. Navíc teda Přemek teďka taky spustil úplně novou aplikaci, která se jmenuje Kurzy Přemka Forejta. Je zdarma a najdete v ní několik lekcí a když je stáhnete, tak tam čeká tajný kód s 50% slevou na jakýkoliv kurz další.
0: No tak kdybyste tohle všechno chtěli vyhrát, rozhodně s námi zůstaňte, jak bylo řečeno. Rychlá pětka o 7:30. Za malou chvíli Disturbed, taky Linkin Park. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@atelier.cz.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Už tam budem?
10: Nech toho!
9: Raději už tam budem?
10: Přestaň! Je mě vedro!
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
13: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
14: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
15: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
16: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
17: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
16: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
18: firmanazážitky.cz.
19: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
19: Yeso!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
19: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Kvůli havárce vodovodu dál zůstává neprůjezdná Radiová ulice v Plzni, je to na Doubravce. No a opatrně taky v Karlových Varech, kde se opravuje Chodská ulice a je uzavřená.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Linkin Park, In The End, 6 hodin 51 minut, tohle je Hit Radio. Dobré ráno, máte pocit, že na vás partnerka s žádostí o ruku moc tlačí, co chlapi, nebo to naopak partner odkládá? Tak si poslechněte tohle, jo. Máme tady příběh, 90letá paní si po 64 letech randění vzala svého 95letého partnera.
1: Já si říkám, že je to dobrá zpráva pro všechny, kterým ten partner říká, že ještě není správný čas na svatbu, tak ono to prostě přijde, možná za 64 let vztahu, ale přijde.
2: Napad ti někdo konkrétní?
0: Máte to doma nějak, jako, že čekáš o nějaký signály jako od Kuby, že
1: ne,
0: by tě mohl třeba požádat o ruku v roce 2068?
1: To je strašný.
0: Ne. No mě by zajímalo spíš, nebo vlastně asi ani nezajímalo, jo, ale docela taková otázka do větru, jak by asi vypadala svatební noc, jo. Tak určitě by tam byly nějaký prášky na tlak, že jo, namazali by si klouby voltarenem. No, ale zase vlastně, jako jak říkáš, no, ne, jako je to hezký, no, asi si chtěl být jistý, že jim to vydrží až do smrti a že jim to vydrží celý život, jo, takže až pak do toho jako prásky, protože když si dneska někoho vezmeš, tak ta rozvodovost jako je velká, že jo.
1: Tak aspoň se stihli pořádně poznat, 64 let je dlouhá doba, takže opravdu věděli, do čeho se jde, že jo.
0: No přece se tu tchýnit, jo, ona čeká 64 let, až z něho vypadne prstýnek, ani se toho nedožije, chudák. Pojďme na muziku, Leony.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hypotéky v Česku dál zdražují. Úrokové sazby tento měsíc zvýšilo hned 5 bank, mimo jiné kvůli napětí na Blízkém východě. Lidé si tak proti začátku roku připlatí u průměrné hypotéky zhruba 1400 korun měsíčně. Vyšší sazby souvisejí s dražším financováním bank i nejistotou na světových trzích. Podle odborníků zatím nic nenasvědčuje tomu, že by hypotéky měly v nejbližší době výrazně zlevnit. Rusové se ve stále větším počtu stěhují do Arménie. Podle místních makléřů prudce roste zájem o bydlení v Jerevanu a nájmy rychle zdražují. Situace podle nich připomíná rok 2022 po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Mnoho lidí chce z Ruska odejít ještě před zářijovými volbami kvůli obavám z nové mobilizace. O možné povolání až 500 000 lidí do armády se zatím pouze spekuluje. Oficiálně to ruské úřady nepotvrdily. Bilance obětí silného zemětřesení v Japonsku stoupla, počet mrtvých po úterních otřesech na jihozápadě země vzrostl na 13. Záchranáři dál pátrají po pohřešovaných lidech v poškozeném nákupním centru i papírenském závodě. Zemětřesení o síle 7,1 stupně způsobilo zřícené budovy, požáry i poškození silnice. Úřady varují, že počet obětí může ještě růst, protože pátrací práce stále pokračují. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Obyvatelé Plzeňského kraje loni spotřebovali denně v průměru skoro 85,5 litru vody. Meziročně je to asi o třetinku litru více. Vodou z veřejných vodovodů nebylo zásobeno 12,5% lidí, což je nejvyšší podíl mezi regiony. V celém Česku se denní spotřeba vody zvýšila na skoro 90 litrů na osobu. A teď od vody k počasí, které bude k vodě určitě lákat. Teploty totiž dnes vystoupají vysoko. Dostanou se na 30 až 34 stupňů. Celý den bude hlavně jasno nebo skoro jasno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Ano, stále jsme tady a přejeme hezké ráno.
6: Hezkou středu.
7: Snídaně šampionů.
6: Jestli jste v práci, koukněte se teďka kolem sebe a řekněte, jestli máte v práci někoho, kdo chodí na boso, kor v těchto těch teplotách, protože my celkem pravidelně tady někoho takového máme a budeme za chviličku znát, chtít znát i vaše story.
5: Velký přiznání. Na to počkejte. David Guetta a Sia. Tím začíná další hodina. Hezké ránko.

0: 6 minut po 7, tohle jsou hity David Guetta a Sia Titanium na Hit Radio.
1: Už zítra a v pátek má být v Česku pocitově až 40 stupňů Celsia. Takže jestli vám dneska bude horko, berte to jako takovou generálku, protože to nejhorší přijde zítra a pozítří.
0: Je to takovej warm-up, dalo by se říct.
1: A s tím přichází otázka, kam až jste ochotný zajít, abyste se v práci ochladili, protože třeba náš zprávař Filip Lejček, který je tu občas místo Davida, když se na nás David vykašle takzvaně.
2: Já není nežádlý.
1: Tak Filip ten už dávno zrušil boty a chodí tady prostě v rádiu normálně jakože na boso, jo?
0: Já to vlastně jako na jednu stranu toho rozumím, na druhou stranu to nechápu.
1: Mně nevadí, když lidi chodí na boso, jo. Ale když máš ty nohy tady v kanclu, v těch bedrech, tak je to náročnější. David ten má aspoň ponožky, ty taky chodíš občas sundanej, ne?
2: Ne.
0: Já většinou o víkendu teda.
2: Pozor, ještě je kategorie lidí, kteří chodí bosí i venku, ale o tom se teď nebavíme.
0: Ono to je ale příjemný, to chození na boso teda jsi. Ale já jsem se dozvěděl, dostalo se ke mně, že v naší Hit Radio síti jsou i tací moderátoři tady konkrétně, kteří vysílají s nohama v lavoru. A já tak jako laboruju, jaké Hit Radio by to mohlo být. Typuju, že to bude Orion, Faktora nebo Černá hora, jedno z toho.
1: Ale tak to není špatný, to bych klidně vyzkoušela, když budou fakt jako velký horka, tak ono to pomůže samozřejmě. Ale děje se něco i u vás v kanclu, kdo nás posloucháte? Máte tam nějaký války v těch horkých dnech?
0: Musíte být jenom v kanclu, nebo probereme i třeba, jak se chladíme doma, co teďka? Jo, taky si můžu, já mám teda na to takový speciální trik, mám v mrazáku chladící pytlíky a pak takový chladící plastový boxy, protože jednou nám kurýr dovez mražený jídlo a byly tam takový ty krychle, nebo co to bylo to. No tak samozřejmě to si dávám na hlavu, teda v těch vedrech. A už se trošku bojím, že se blíží to, co jsme přežili kolik, 2-3 týdny zpátky, jak byly ty vedra. Takže tohle je můj Survivor mod. Co u vás?
2: No já mám tohle stejný a myslel jsem, že jsem jediný, kdo to dělá, takže jsem rád, že nás je víc, minimálně dva.
0: No ono to krásně, ono to funguje, když stráš na tu hlavu, to zmražený, ono to tělo se krásně ochladí, ono to chvíli vydrží, ale pak, jak to přestane fungovat a ty to nemáš samozřejmě namražený, tak tě je podle mě ještě větší vedro než předtím. Co ty?
1: Tak já jsem u té klimatizace, já jsem v pohodě.
0: No jo, tak vy máte...
2: To jsou tyhle klimatizáři.
0: Dva záchody doma, bazény,
1: no
0: přece no, oni mají záchod.
1: To
0: no,
1: jasně. Tak jak to máte vy, ať už doma nebo v kanclu, ať už s těma nohama teda, jestli tam máte někoho takového v práci, kdo vás prudí, anebo teda doma, jak se chladíte?
0: Nějaký tričky, jak zvládnout teďka ta blížící se vedra, už dneska bude teplo, zítra kolik, 35, 40 nebo kolik nám slibujou, tak budeme rádi za vaše tipy. A triky. WhatsApp znáte 777-937-777, sem nám to můžete poslat jako hlasovku, nebo budeme rádi za klasickou zprávu. Teď si užijte Imagine na Hit Radio. Hezké ráno.

0: čtvrt na osm, krásné ráno z Hitrádia, Michal, Jasmin a David, to jsme my tři. Blíží se brutální vedra a tak jsme se vás ptali, jestli máte nějaké osvědčené tipy a triky, jak se schladit. Lomeno, jestli vám vadí, když třeba váš kolega v práci chodí na boso.
1: Liduš píše, zdravím vás, já se doma chladím tak, že na sebe večer, než jdu spát, hodím namočenou noční košilku. To se mi v těch vedrech fakt osvědčilo. Do rána je sice suchá jako trout, ale na to usínání to vždycky super zabere. Pěkné ráno a držte se všichni, ať to přežijeme.
0: Já teda nevím, jak to máte vy, ale já když jdu v noci spát, tak kdybych si na sebe vzal suchý tričko, tak z toho mám mokrou noční košilku do rána. Taky píše Renča, dobré ránku, šampioni. Na horka venku, když se musí venku pracovat, je nejlepší si na pěstí a kotníky dát studený třeba hadr, ovázat a takhle to třeba dělat každou půl hodinu. Pomáhalo to luxusně. Mm-hmm.
1: Mili ještě píše, ahojky, já miluju svůj home office, kdy můžu pracovat odkudkoliv a v těchto vedrech vyrážím k pískovnám nebo pracuji na lehátku v bazénu. To je prostě top, zdravím vás, Budějc. A mně teďka došlo, že jsem ještě viděla, že Japonci vynalezli ledničku, lidskou ledničku přenosnou, kam se opravdu vejde celá jako osoba a je to normální chladnička na lidi. Jako je to bizár, ale vlastně při představě, že je tady těch 40 stupňů, proč ne?
2: Či to se říká pitevna tomu, ne?
1: Opravdu je to lednička, viděla jsem fotky a snad to tady zavedou taky.
0: Počkej, jakože ty si tu ledničku oblečeš na sebe a jdeš? Nebo jak si to mám představit?
1: Teda? No ne, tak postavíš si ji doma nebo v práci nebo někde a zalezeš si na chvilku.
0: Přesně. Hele, prosím tě, prosím tě, jde Petre, potřebuji tady ty papíry podepsat. Hele, bude v lednici normálně. Pojďme na muziku, Michael Schulte a Rehab Better Me, no a přejme si, ať ta vedra zase společně zvládneme. 7 hodin, 17 minut, tohle je Hit Radio a my vám stále přejeme parádní středeční ráno.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte. Michal Schulte a Rehab. 7 hodin 20 minut. Dáváte si Hit Radio, za malou chvíli se stavíme u vás v autě. Bude aktuální doprava, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí, případně kde vás co zdrží, no a samozřejmě těšit se můžete na další hity Činasky Vakuum a taky přichází rychlá pětka za malý moment, soutěž o kurzy Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun, tak za námi zůstaňte.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti, kolik chce.

0: 5. A tohle je léto, co si pamatuješ nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta najednou. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík. Jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 11,90 a kuřecí prsní řízky kilogram za 109,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Rapur Kartová. Dál pokračuje omezení v Klatovech. Neprůjezdná zůstává ulice 5. května. No a pozor taky na dopravní omezení v Plzni. Pracuje se na Domažlické, kde je zúžená vozovka.
1: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň. Jedinečné dárkové poukazy pro vás. Wellness klub Plzeň.cz.
2: Hit Radio FM+.

0: o jednoho blázna. To se vlastně hodí ke třetí zprávě, o které se bude David bavit v ranním updateu. Tohle jsou Čina Skivákům na Hit Rádiu 7.29. Dobré ráno.
1: Ranní update.
2: Pětiletý Brit udivuje snookerový svět. Fred Richards se stal nejmladším hráčem historie, který úspěšně složil významnou zkoušku. Talentovaný chlapec hraje od 2 let a jeho velkým snem je jednou získat titul mistra světa. Basketbalista LeBron James překvapil NBA nečekaným rozhodnutím. Kvůli šanci bojovat o titul se vzdal platu přes 1 miliardu korun a s Philadelphia podepsal 2letou smlouvu za ligové minimum. Ročně si přesto vydělá zhruba 169 milionů korun. Ve Florencii vzniká první centrum zaměřené na prevenci závislosti na sociálních sítích. Projekt bude pomáhat lidem ve věku od 10 do 25 let hledat zdravou rovnováhu mezi časem stráveným online a běžným životem. Zaměří se hlavně na prevenci, vzdělávání i podporu rodičů a škol.
0: Takže slušná odvykačka.
2: Já jsem si tady schválně našel, kolik v průměru stráví čeští mladiství u obrazovek. 4 hodiny 11 minut.
0: Mohla by se podívat, Jasmin, jaký máš průměr stráveného času na obrazovce?
3: Já to vím, já mám 3,55, mě to vyskočilo včera.
2: Pane bože.
0: Máme tady jednoho blázna. Už to vytáčej, 155.
2: Florencie, kdyby se ptala teda.
0: Vy nám pište na 777-937-777. Chci soutěžit, protože je tu rychlá pětka. Hrajete o kompletní sadu online kurzu Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. Tak pojďme na to.

0: 7.34 september na Hit Radio. Rychlá pětka.
1: Dneska v Rychlý pětce hrajete o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě, pozor, 30 tisíc korun.
0: 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od tohoto michelinského šéfkuchaře. Tohle poletí dost možná za Hankou do Jičína. Hani, dobré ráno.
2: Dobrý ráno.
1: Ahoj.
0: Dobrý ráno, ty jsi nám napsala, že bys chtěla soutěžit a že bys výhru věnovala za celý váš pracovní tým šéfovi k narozeninám. Zeptám se, šéfik, no. Šéfik poslouchá, nebo to bude překvapku, když to vyhrajete pro něj?
2: No, doufám, že to bude překvapení.
1: A šéfik teda rád vaří, jo?
2: Hodně rád vaří.
1: Tak to bude pecka.
0: Tak to by měl radost. Tak Hančo, jdeme to zkusit.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Které ovoce se většinou používá na výrobu povidel?
2: Švestky.
0: Mm-hmm.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kterým telefonním číslem se dovoláme na policii?
2: 158.
0: Jo. Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Snídaní šampionů, kterou právě posloucháš, vysíláme od 6 do 9 nebo od 6 do 8?
2: Od 6 do 9.
0: Přesně.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaký sport hraje Lionel Messi?
2: Fotbal.
0: Jo.
1: A poslední otázka. Lidé, kteří tyto dny slaví narozeniny, jsou ve znamení ryby anebo lva?
2: Lva.
1: Hani.
0: Hani. Hani, Hani, jsi tam?
2: Jsem tady.
0: Slyšíme se? Ono to vypadlo?
2: Slyšíme se.
0: Počkej, my tě neslyšíme. Hani?
2: Já vás slyším dobře.
0: No my tě slyšíme a vyhráváš!
1: Gratulujeme!
2: No tak to je úžasný, to je normálně úžasný, to je poprvé, co jsem někdy něco vyhrála.
0: A vyhrála jsi, vyhrála jsi to pro šefa, tak možná to ještě přehodnotíš a kurzíky skončí u tebe doma, ne?
2: Ne, já mu to s radostí věnuju.
0: To bude mít radost. Tak Hanko, zdravíme do Jičína, do města Pohádek, Rumcajze, Cipíska a Manku a taky tvýho šefa a přejeme hezký den.
2: Mám taky krásný den, děkuji moc.
0: Ahoj, není zač.
1: Šéf bude mít radost a Hanka přidáno.
0: No, to je vončo, to je vončo, je to vymyšlený. Další kurzy Přemka Forejta pro vás budeme mít zítra a i v pátek o půl osmé.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: DJO, End of Beginning, takhle vám hraje středeční Hitradio 7.39. Dobré ráno, stačí říct jedno jediné slovo, které ve vás vyvolá nepříjemný pocit, a to slovo je zubař. Co to ve vás vyvolalo, vy dva?
1: No, ve mně to vyvolalo takový smíšený pocity a hlavně to, že bych se měl co nejdřív objednat, protože už jsem strašně dlouho nebyl.
0: Možná takové podobné pocity mají i naši posluchači, někteří z nich. Co ty, Jasmin?
2: Já mám zubaře vlastně jako ráda. Já když jsem k ním chodila jako malá, tak jsem měla hrozně dobrou doktorku, který jsem vždycky nesla nějaký výkres, ona si to tam lepila na stěny a byla fakt milá, takže ten vztah vlastně mi nastavila dobře a nevadí mi tam chodit. Mám horší doktory v kapse.
0: Já proč se o tom bavím? Já totiž zítra jdu k zubaři na čištění kanálku. A vlastně jsem tak jako přemýšlel o tom, proč se těch zubařů vůbec bojíme, protože v dnešní době oni tam píchnou i někdy umrtví to a vlastně i kdyby ti tam mlátil kladivem, tak nic necítíš, jo. Myslím si, že jsou mnohem horší věci, než jako je zubař.
2: Já si myslím, že vadí lidem ten zvuk třeba toho vrtání v té puse, že i tohle je nepříjemný, že to nemusí být ten bolest.
1: Nebo to, kolik potom musí vytáhnout z peněženky, že jo?
2: Nebo.
0: To je, Davide, myslím, že jsi na to kápnul, to je vlastně ta nejhorší věc na tom celém procesu, no. Že nejde ani o to, že to jako možná bolí, ale opravdu pak to zaplatit.
1: To bolí dvakrát takzvaně.
2: To jsem tady říkala, myslím, jak moje ségra šla k zubařce a ségra má takovou prohřízlou pusu a šeptala jí tam něco do ucha a máma říkala, a co vám tam říká, prej, ne, nic, to je mezi náma. A pak jí to ta doktorka řekla, že ségra se ptala, vy prej vyděláváte hodně penízků, jo? Takže, a zubaři jsou na tom dobře, no.
0: No já teďka, pardon, Davide, spíš jako přemýšlím, ty jsi mě si dostal do takový zvláštní situace, že opravdu, já jsem nepřemýšlel o tom, kolik to bude stát, kolik tak stojí čištění takového kanálku.
2: Mě kanálky ještě nečistili.
0: Je to jeden kanálek, jestli by to David mohl najít někoho. Třeba koho to čeká, my jsme spolu neřešili vůbec cenu, já tam byl jenom na prohlídce, to chtěl litr, jo.
2: No.
1: 2800 do 10 000 korun. Mm-hmm. Celková částka samozřejmě závisí na počtu kanálků v zubu.
0: Tak kanálek asi zůstává.
1: Nic se čistit nebude. Je to čistý dost.
2: Ale vy jste tady nakousli, že teda jsou i věci horší než zubař. Hmm. Tam já se podepisuju, pro ženy samozřejmě ženský
0: jasně,
2: doktor.
0: Jasně, určitě. Tak pak je doktor, který má na starosti jakoby zadek a tak dále. Ale spíš si říkám, já bych se víc bál jít třeba k očaři. Jo, třeba když někdo šáhne před oko nebo takhle, tak to je fakt jako velice nepříjemný.
2: Já nosím kontaktní čočky, takže do oka si furt něco takhle dávám, vůbec mi to nevadí, očař v pohodě.
0: Víte co, my bychom to chtěli po vás, my se tady nějak tak jako nedohodneme, nám ty doktoři prostě nevadí, jo. Ale jestli vy máte něco, koho se fakt bojíte, jo, jaký to je obor, tak nám to napište, nebo nám to nahrajte jako hlasovku přes WhatsApp 777-937-777, necháme se překvapit. Za chvíli taky Coldplay, Lady Gaga, no a aktuální doprava.
3: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
5: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
4: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
5: To asi jo, no.
4: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
5: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
4: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
5: Tak to je slušný.
4: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
5: A to je jako kolik?
4: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
5: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
4: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
5: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Kvíz na ruby. Tady se fakta kroutí, pravda se směje a výhra číhá za rohem. Nenech se zblbnout pravdou. každé odpoledne mezi 3. a 6. Divoký západ, Hit Rádia FM+.
6: Tepláky nebo repráky a mnoho dalšího.
7: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
6: Vaše centrum nákupu a zábavy.
7: Olympiaplzeň.cz.
8: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
9: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Velký pozor si v těchto chvílích dávejte na Chebsku. Komplikace v dopravě hlásíte poblíž obce Obecné Kladruby, kde se na silnici rozběhlo stádo krav. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit

0: The Dead Dance. Tohle je Lady Gaga a tohle je vaše Hit Radio v 7.53. Michal, Jasmina, David, přejeme hezké ránko. Zítra jdu na čištění kanálku, teda možná, my jsme tady rozjeli téma zubař a jestli je vlastně nějaký doktor, kterého se bojíte víc. Přišlo od vás spousta zpráv a spousta oborů, kam se úplně nehrnete.
1: Tak pro příklad je to třeba kolonoskopie, taky někdo píše gastroskopie a magnetická rezonance, že má prej fobii z uzavřených prostor, což teda to musí být ostrý, no, v ten moment.
0: To píše Váno a taky tady je zpráva od Týny. Ahoj, do studia, mě zvedá krevní tlak, návštěva doktora na krevní tlak. Když tam jdu, tak už dopředu vím, že mi vynadá a proto už v čekárně cítím, jak mi začíná bušit srdce.
1: Já mám teda něco podobného, že v moment, ať jsem jako kdekoliv, když mi někdo začne měřit tlak, nebo jde na řadu nějaký očkování, nebo něco, hlavně ten tlak, tak já v ten moment opravdu se mi rozbuší srdce a je mi zlé a vždycky mi říkají, vy máte ten tlak hrozně vysoký. Já říkám, ale to mám z vás, že se toho bojím, já to jinak jako nemám.
0: Ona tam taky padla, ta magnetická rezonance, byl jsem na tom asi dvakrát a nejlepší je, že na tebe zavolá sestřička přes nějaký tam mikrofon, tak teď se, nebo teď, doktorka, teď minutu nesmíte polknout. No samozřejmě, že během té minuty si potřebuješ polknout nejvíc na světě, jo. Kdyby to neříkala, tak se nic nestane. Takže možná víte, kdo to máte za sebou. Taky tady máme pár hlasovek. Pojďme na tu od Nicole.
2: Dobré ránko. Tak z lékařů mě nejvíc vadí zubař. Nesnáším, když mě cokoliv dělá na zubech, ať už je to jenom pouhé čištění nebo vyndávání zubního kamene, prostě všechno mi tam strašně vadí. Ač to třeba nebolí, tak ten pocit je pro mě strašný. Za čištění kanálků mě zubařka řekla 25 tisíc, teda že začínáme na 25 tisících, takže
0: ne.
2: Taky super cena, doufám, že to budeš mít levnější.
0: To ne.
2: A domy z doktorů nevadí, tak je ku podivu ženský doktor, po třech dětech si myslím, že už mi to je úplně jedno. Pěkný den.
0: Jak 25 tisíc za čištění kanálku? To ne.
1: To je teda síla.
0: To ne.
1: To se plácneš přes kapsu, Míšo.
0: No, já doufám,
1: no
0: že ne,
1: 25, start na 25.
0: No start, já jsem se ho teda neptal, kolik to bude stát, ale on říkal, že to nebude bolet.

0: Což si myslím, že teda kecal, jo. Máme tady ještě hlasovku od Jarky z Ústí.
1: Ahojky, tady Jarka z Ústí. Tak já teda musím se přiznat, opravdu nemám ráda zubaře, protože si pamatuju ještě takový ty školní a to byly teda šílený sadistí. Ale pravdou je, že radši půjdu 10x k zubaři, než jednou ke gynekologovi.
0: Je teda pravda, že ty školní zubaři, to jsme se tady bavili, no. Já jsem říkal taky asi 2 týdny zpátky, že to byly opravdu sadisti, k ním nikdo nechtěl.
2: Byla to teďka vyloženě tvoje citace, ano.
0: Ty jo. No tak já jsem teda sám zvědavý, kolik za to čištění toho kanálu zítra dám, tak to se dozvíme, jdu tam zítra, takže v pátek ráno. Tak pokud vás to zajímalo, budeme rádi, když tady u toho budete a myslím si, že to bude hodně bolet teda při tom placení. No tak vás, koho čeká dneska nějaké vyšetření, držíme palce, tvůj, tvoje, ať to dobře dopadne. No a pokud jste třeba teďka už v čekárně někde, no tak George Ezru a Shotgun vám tam posíláme. Hezké ráno.

0: Dámy a pánové, posloucháte Hit Radio a stalo se něco naprosto neuvěřitelného. My jsme tady před malou chvílí řešili to, že jdu na čištění kanálku zítra a přišla mi zpráva na WhatsApp od mého zubaře, který teda evidentně poslouchá, tak to čištění kanálku bude stát. Hádejte, Jasmin, typni si.
1: Já nevím, tak 12.
0: Co David?
2: Tak já typnu 5.
0: Davide, seš blízko, bez 30 korun. Takže bude to bolet, ale nebude to tak strašný. Takže 4970 korun.
1: Takže zubař tě poslouchá a teda napsal ti teďka.
0: Tak Radku, zítra jsem u vás a těším se teda.
2: Těším se. Dokáže cuknout s tou cenou, ne? Trochu se takhle slyší.
0: Nedokážete s tím cuknout, pane Sedláček? Tak zítra se těším.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Radio. Hit Radio.
5: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90. Penny.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobno

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Evropy míří další vlna extrémních veder. Nad kontinentem se vytvoří takzvaná tepelná kupole, která přinese dlouhotrvající horké počasí i do střední Evropy. Ve Francii mohou teploty přesáhnout 40 stupňů, ve Španělsku se místy očekává až 45. Do Česka a okolních zemí dorazí největší vedra už ve druhé polovině týdne. Meteorologové upozorňují, že teploty budou místy až o 15 stupňů vyšší, než je pro toto období obvyklé. Podvodných SMS zpráv v Česku rychle přibývá, kyberzločinci letos v létě ve velkém rozesílají falešné zprávy o dopravních pokutách nebo problémech s doručením zásilek. Jejich cílem je přimět příjemce, aby klikl na odkaz a zadal své platební nebo osobní údaje. Poznávacím znamením bývají neznámá telefonní čísla, podezřelé internetové odkazy nebo naléhavé výzvy k okamžitému zaplacení. Odborníci radí na podobné odkazy neklikat a vše si ověřit přímo u úřadu nebo dopravce. Labe v Ústí nad Labem je na kriticky nízké hladině, řeka má jen 125 cm, tedy 8 cm pod hranicí sucha. Po některých částech říčního dna se dá běžně chodit a na vzniklých ostrůvcích se objevuje vegetace i ptáci. Normálně přitom Labem v těchto místech protéká zhruba 4x více vody. Meteorologové navíc varují, že pokud nepřijdou vydatnější srážky, může se situace v dalších dnech ještě zhoršit. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Řeka Berounka bude mít novou lávku, která usnadní cestu jak pěším, tak cyklistům. Bude u Němčovic, odkud je nejbližší most vzdálený 16 kilometrů. Mikroregion Radnicko teď vyhlásí soutěž a bude žádat kraj o podporu. Když vše půjde dobře, mohla by se lávka za 40 milionů postavit v letech 28 a 29. A ještě se podíváme na počasí. Na západě Čech dnes budeme mít většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty budou tropické. Mezi 30 a 34 stupni Celsia.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
7: Dobré ráno, šampione.
8: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
9: jsme tady pro tebe.
8: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Tak dej ven, dobré ráno.
11: Ahoj, hezkou středu.
12: Snídaně šampionů.
10: Skoro 4 minutky po 8. rozjíždíme poslední hodinu středeční snídaně. Jsme rádi, že jste u toho s námi.
11: Před náma teďka Ed Sheeran, jeho Galway Girl a taky Kelly Clarkson.
10: Tak si to pojďme užít.
13: Hit Radio FM+.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu. Kelly Clarkson, 8 hodin a 7 minut. Hezké ránko. Taky máte svoji schovku na klíče od bytu, od domu. Odjíždíte na dovču a necháváte klíč sousedovi pod květináčem u dveří. Tak pozor, protože právě na tahle klasická místa zloději chodí absolutně jako první, takzvaně najisto, jo? Protože přibývá vykradených případů bytu, a to bez poškozených zámků. Zloděj prostě přijde a sáhne tam, kde si myslíme, že máme geniální schovku. Takže pod rohošku, do květináče, do boty, kamkoliv, jo. A tak si říkám, proč teda schováváme ty klíče na místa, která jsou jako úplně jasná, provařená?
1: No to se chci zeptat, já jsem v životě neschovala nikam klíče a když už jedu teda na nějakou další dovču a nechci, aby mi chcípli kytky, což se většinou stejně stane, tak to dám prostě domů rodičům.
0: Tak my jsme měli vždycky klíč v botě teda. Jo, dneska už to tak teda není, ale prostě dřív normálně do boty, no. A přitom ten zloděj asi není úplně hloupej a řekne si, tak počkej, tak kouknu se tady, tady je botník, tady jsou boty a tam to asi nebude, tam šát nebudu. Vy někam schováváte klíče?
2: Taky do boty a udělal jsem to teďka o víkendu. Takže po týhle zprávě už to asi dělat nebudu.
0: To je fakt, no.
1: Proč teda ale schováváte ty klíče? Jakože v jakou situaci
0: no tak,
1: je tam dáte?
0: Asi často, když třeba by se zabouchla dveře, tak pro jistotu, aby tam ten klíč byl, a nebo právě třeba, když jedeš na tu dovču, aby tam ten soused ten klíč měl a nechceš ho nechávat u něj, jo, což je postavený na hlavu. Jak říkám, teď se rozmohl takový prázdninová klasika, že zloději řádí a právě jdou tam na jisto, odemknou si, zamknou za sebou, byt vybílený. Jo. Takže nás zajímá, jestli vy teda schováváte, kdo nás posloucháte, jestli máte takovou v vozovkách tajnou schovku na klíče, nebo jestli máte něco vymakanějšího, kam teda schováváte.
2: Napište, co to je za skrýš a kde bydlíte, adres.
0: Přesnou adresu, číslo popisný. Ne, opravdu, schováváte klíče, případně kam? A jestli neschováváte, taky nám napište. Budeme rádi, když nám to pošlete na WhatsApp jako hlasovku 777-937-777 nebo nám to sem hoďte klasicky zprávou. Teď Ed Sheeran, Galway Girl na Hit Rádiu v 8.09.

0: Kato a John, tohle jsou hity ve čtvrt na devět, posloucháte Hit Radio. Doba dovolených, zloději řádí, jdou k nám domů najisto, protože klíče schováváme na absolutně provařených místech, v botě, pod rohožkou, květináči. Já si teda myslím, že schovat klíč pod rohožku s nápisem Welcome je opravdu majstrštyk.
1: Mirka nám napsala, že by nikdy nenechala klíč v botě nebo bar, kde přede dveřma. Nevím, necháme botu. Proč ten klíč zrovna nedat tomu sousedovi, když o něm stejně ví? Zdravím. No, to je fakt, to jsme tady říkali.
0: No jasně, taky píše Markéta, taky, tak my máme malý umělý duty kámen, který je mezi ostatními kameny, v něm malý klíč od dveří. Místo neměníme, v předdveří je druhý klíč od domu pod dutou kachličkou. I dle návodu je problém je najít, tak hezký den, raní trojko.
1: To nebyl duty kámen, ale duty kámen, ale v pohodě.
2: Duty free kámen.
0: Já jsem si říkal duty, že to je nějaký model kamene. Počkej, ta celá zpráva je s diakritikou a jediný slovo bez čárky je duty.
1: No, tak přemýšlet trošku. Jitka, my máme schované náhradní klíče od baráku ve psí boudě. No nevím, kdo by si tam pro ně chtěl zajít, vzhledem k tomu, že máme dva psy, 50-kilový a 40-kilový pes.
0: To je nápad. To jsme možná poradili vám, kdo máte nějaký takovýhle větší plemena. Taky píše Irena, ahoj ve spolek, se sousedkou jsme si vyměnili klíče od bytu. Věříme si, tak jsou kytky v době nepřítomnosti v pohodě. Mm-hmm. A manžel se taky nestěžuje. Taky tady máme hlasovku od Lucie.
3: Ahoj šampioni, tady Lucie. Tak my jsme dali náhradní klíče jednou tchánovi z tchýní, no a oni potom, když jsme se vrátili a domáhali se vrácení, tak tvrdili, že jsme jim žádný nedali a doteď je vlastně nemáme, ale naštěstí jsme se už z toho bývalého bydliště odstěhovali, že nám je to vlastně jedno. Ale pokud teda chcete ztratit klíče, tak je můžete dát starým rodičům. Tak se mějte, ahoj.
1: No to je asi dobrá schovka na věky, no opravdu.
0: No tak vy, kdo jedete někam na dovču, znova varujeme, připomínáme, že zloději opravdu řádí a že ty klíče je potřeba pořádně schovat a nebo je svěřit někomu, komu opravdu věříte. Dua Lipa, Houdini, v tomhle můžete věřit nám, další parádní hity nachystaný, no a za malou chvíli taky zvládneme aktuální dopravu, tak hezké ráno z Hit Rádia.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude
1: zdejší,
2: všude je fajn.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pokud máte namířeno z Karlových Varů do Prahy, počítejte se zdržením těsně před naší metropolí. Jak jste nám dali vědět, došlo tam k nehodě několika vozidel a dělá se tam kolona.
1: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň. Jedinečné dárkové poukazy pro vás. Wellness klub Plzeň.cz.
2: Hit Radio FM+.

0: Je 8:30, minuta na vrch. Dáváte si středeční Hit Radio Dobré ráno a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Na Česko míří další vlna veder. Odborníci připomínají, že ventilátor nemusí vždy pomáhat. Při velmi vysokých teplotách může lidské tělo naopak ještě více zahřívat. Nejúčinnější ochranou před vedrem tak zůstává klimatizace nebo pobyt v chladném prostředí. Máslo v českých obchodech výrazně zlevnilo, zatímco ještě před několika měsíci stálo v akcích kolem 40 korun, dnes ho některé řetězce nabízejí už za 20. Odborníci ale radí sledovat nejen cenu, ale i gramáž a podmínky akčních nabídek. Češi vybírají hotovost z bankomatů stále méně. Počet výběrů dlouhodobě klesá, hlavně kvůli rostoucí oblibě plateb kartou a mobilem. S menším zájmem o hotovost navíc ubývají i některé bankomaty, především v menších obcích.
0: Když se na tím zamyslíme, znáte PIN ke své kartě vůbec?
2: Tak PIN bych si ještě vzpomněl, ale dlouho bych vzpomínal na to, kdy se naposledy vybírali. Fakt, že
0: no,
2: ty bankomaty mizej a potřeba mít u sebe hotovost taky.
3: Já si myslím, že my ženy vybíráme častěji, protože když chodím třeba na nějaký kosmetický služby, nechty a takhle, tam oni to chtějí v hotovosti. Takže já si PIN pamatuju velmi dobře a vím, i kdy jsem vybírala.
0: Jo, takhle, tak to my nepamatujeme. No. To my
2: a navíc to tvůj přítel nemůže trackovat, že jo? Když se doplatí hotově, tak jako by se to nestalo.
0: To je ončo. Hey mambo, Italiano, Shaft 8:33. Hezké ráno z Hit Radia.

0: Tohle je song, který se často hraje jako svatební tanec novomanželů, možná i vy jste na to tančili. To model Another Love, 8.39. Krásné ráno z Hitrádia.
1: Upřímně, kdo z nás už někdy nepředstíral, že jsme v pohodě, jo? Že se nás někdo zeptá, jak se máte, vy sice máte špatný den, ale řeknete, jo, je to v pohodě, nebo...
0: A nebo vy řeknete, no nic, v pohodě.
1: Nebo před návštěvou, že uklidíte jenom to, co je vidět, věci, co byste měli opravit, tak prostě jenom zamaskujete. A to se přesně teďka stalo na Slovensku, kdy tam Slováci uschlý keře a uschlou trávu prostě přestříkali na zeleno. Bylo to málo zelený, bylo to zažloutlý, tak na to hodili barvu a je vymalováno.
0: Ono, doslova, ono vám to možná přijde jako super nápad, jo. Do té doby, než pokud jste to ještě neviděli a než se podíváte na fotku nebo na video, který koluje po internetu a jako dobrý, zelená keř, jasně dává to smysl, jenomže ona je to taková zelená jako skoro reflexní zelená.
1: Jedovatá.
0: Taková ta jedovatá zelená, jo. A myslím si, že kdyby ten keř nechali v původním stavu, takový jako polohcíplej, tak by to bylo méně nápadný, než když tam vlezeš do té zahrady a vidíš, jak tam svítí ten keř jak silničáři prostě, jo. Tak k tomu snad jenom jediné.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
0: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
0: Hit Radio.

0: Jedno kafčo, jedno espresso macchiato pro vás na Hit Radio. 8.51. Espresso macchiato. Taky se vám stává, že ležíte v noci v posteli, okolo je absolutní ticho, ale vy přesto slyšíte divný, hluboký... Jakoby soused zapnul mrazák, nějaký hodně starý mrazák, tak vědci zjišťovali, co to je, a vlastně... Máme pro vás dobrou i špatnou zprávu, jo? Tohle totiž řeší tisíce lidí po celém světě a vědci potvrdili, že v drtivé většině případů nejde o nic nadpřirozeného, ale je to neschopnost našeho sluchu pobrat nízkofrekvenční šum z běžných spotřebičů nebo vzdálené dopravy.
1: Tak já jsem do dnešního dne neměla pocit, že bych něco takového slyšela, ale až přijdu domů a hlavně večer, asi teda, když všechno utichne, tak se na to budu soustředit.
0: Jako to hučení tam probíhá, no, takhle večer. Nejhorší je teda, když spíš u známýho a jediné místo v tom bytě je třeba poblíž lednice, když začne v noci namražovat.
1: Lednička namrazovat. A hlavně hodiny třeba, že jo, když někde takhle
0: Ježiš,
1: spíš
0: jakmile,
1: a tíká
0: jakmile se do toho zabředneš, tak každá vteřina tu noc je prostě strašně dlouhá, jo. Mě teda osobně ale sterilní ticho vadí. Já potřebuji spát s otevřeným oknem, aby alespoň něco malinko tam hučelo, protože když je úplně ticho, tak pak se zase bojím, že uslyším nějaký zvuk odvedle a budu se vnímat, budu se stresovat už jenom kvůli tomu, jo.
1: Tolik problémů v jedné ložnici.
0: Tady máme ale taky, my si vzpomenete na film Gimple, tam se to taky řešilo.
2: Co to? Zase ten transformátor.
0: To děláš ty?
2: To děláš ty?
1: Ježíš, tak to si dám dneska.
2: To děláš ty? To děláte ty všichni? Ty!

0: jsou Green Day, Boulevard of Broken Dreams, 8.57, taky poslední song čtvrteční snídaně. Jdeme se s vámi rozloučit.
1: Slyšíme se zase zítra od 6 do 9 s Davem, tak díky, že jste byli u toho.
0: Po 9. další muzika, Avicii, taky Linkin Park, Aura Dione a Rock Mafia, no rozhodně se máte na co těšit.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Mějte se fantasticky, užijte si středu, zvládněte to případně v práci a zítra.
1: Ahoj.
0: Čau.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním přesně 2 minuty před 9. Bára Škrybová, mějte krásnou středu. A opatrní, buďte na D5C, trasa Praha Rozvadov, 101. kilometr, máme tady hlášenou zvěř na vozovce. To je pro tuto chvíli z dopravy vše. Šťastnou cestu a kdyby náhodou něco, tak vaše dopravní info nám dejte vědět na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
3: Skladové vozy Dacia ihned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
8: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, chodrockfest.cz, stop, Doraš, stop.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air, online i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
10: 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Zvýšení rodičovského příspěvku bude jedním z hlavních bodů, o kterých dnes budou jednat senátoři. Na 2. červencové schůzi mají probrat také návrh nových pravidel péče o nevyléčitelně nemocné nebo svěřování dětí do péče při rozvodu rodičů. Před námi je další vlna tropických teplot. Vysoké teploty zvyšují výpar vody z krajiny a prohlubují dopady sucha. Oteplující se atmosféra je totiž žíznivější a urychluje vysychání půdy, vegetace i vodních toků. Jaké plodiny to zasáhne, říká z Inter Sucho Miroslav Trnka.
11: V nejbližší době čekáme výrazný propad zásoby vody v půdě, minimálně v příštích 9 dnech nečekáme žádné zásadní zlepšení. Samozřejmě pro ty plodiny, které teďka jsou sklizeny, to už žádný zásadní dopad mít nebude, ale bude se to týkat zejména brambor, kukuřice, cukrové řepy a dalších plodin, které stále zůstávají na polích a samozřejmě vinné révy, případně jablek.
10: Intenzivní sucho může přetrvávat ještě 2 týdny, pokud nepřijdou vydatné srážky. Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech nabídnou příjemnější zázemí pro trávení volného času. V rámci modernizace tam město nově nechalo nainstalovat odpočinkové lavičky, pobytové prvky a nové jsou taky velké slunečníky, které v horkých letních dnech nabízí úkryt před sluníčkem. Mezinárodní fotbalová federace FIFA plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům. Ti by měli získat 20% a zaplatit za ně přes 4 miliardy dolarů. Evropská fotbalová unie UEFA reagovala ostrou kritikou.
2: Už jsi v klubu posluchačů Hit Rádia? Každý týden super soutěže, zákulisí rádia a exkluzivní obsah z vysílání. Registruj se na našem webu hitradio.cz.
1: A je to tady. Zpátky máme starý dobrý tropy. Dnes se v maximech dostaneme na 34 stupňů Celsia, na horách to bude 29. Obloha k tomu jasná, až skoro jasná.
2: Hit Radio FM+.
1: Středa dopoledne, týden se nám láme, Bára Škrybová zdraví. Dnešní téma, jaká hláška vám ujela při jízdě s otevřeným okénkem? Klidně už

9 hodin 12 minut, středa dopoledne, Hit Radio FM Plus s vámi. Znáte tu situaci, jak jedete autem, užíváte si vítr ve vlasech, protože máte otevřený okýnka a přitom si třeba zpíváte, nadáváte na provoz, na někoho vedle vás klidně, no a pak si řeknete, ježišmarja, teď já mám otevřený okýnko. No znáte to určitě, jasně, že to znáte. No a tak mě přirozeně zajímá, co konkrétně se vám takhle stalo. Nějaká hláška, třeba sprostý slovo, anebo klidně úplně nevinná věta, ale nepotřeboval jí třeba zrovna slyšet někdo vedle vás. Já mám teď půjčený auto od mýho táty, protože aktuálně nemám k dispozici svoje. A je to takovej jako opravdu, řekněme slušně, starší kousek už. Takovej dědeček. Posilovač řízení už se úplně nehlásí, takže je to posilovačka hlavně pro mě teda. A včera jsem parkovala na štěrku a říkám si přitom, ještě fakt jako jak to bylo těžký, jo, tak jsem tam tomu dala a říkám, Ježíš Maria, tak to bude hustý, tady takhle jako zaparkovat, no tak šup, jedeme, točíme, oh, to je masakr, no už jsem tam, dobrý. A měla jsem přitom samozřejmě otevřené okénko a stál tam takový pán a zavolal. Já myslím, že super, máte tam ještě dobrý metřík. Tak říkám, jo, fajn, díky. No tak jako pán si samozřejmě musel myslet, že mám asi obecně problémy s parkováním. Toť můj zážitek s otevřeným okýnkem. Takže co vy, 720, 870, 237 a teď letní pecka One Republic, I ain't worried.

0: Pecka, Mohombi Bumpy Ride, Hit Radio FM plus s vámi, je středa dopoledne, 9.23 a my tady řešíme přes náš WhatsApp 720 870 237. Co vám kdy uletělo třeba za hlášku, nebo za nadávku, nebo za písničku, když jste měli v autě otevřený okýnko a úplně jste si to neuvědomili. Milan píše, já jsem si v autě zkoušel proslov před pracovním pohovorem, vysvětloval jsem si nahlas, proč jsem ideální kandidát. Pak jsem zastavil u benzínky a paní odvedla říká, tak jestli vás nevezmou, tak už nevím koho. Milane, já doufám, že tě vzali. Aneška, já jsem jednou v autě brečela u písničky a říkala jsem si nahlas, proč jsem taková citlivka? A vedle mě na křižovatce byl pán, který měl taky stažený okýnko a řekl, lepší než být z kamene, a ukázal palec nahoru. Od té doby si opravdu dávám pozor. To je nádherný. Pavel, ahoj Váro, já jsem jednou v autě zpíval úplně naplno písničku od Kabátů. Myslela jsem, že jedu sám, a než jsem na semaforu zjistil, že vedle mě stojí tři teenageři a natáčí mě. Od té doby mám koncert jen se zavřenými okny. No Pavle, hele, ale oni tě budou natáčet i s těma zavřenýma oknama, jo? To si zase jako nebudeme dělat iluze. Pište dál 720 870 237. A já tady mám ještě schovaný jeden naprosto neuvěřitelný zážitek. Řekneme si ho za chvilku. Určitě buďte s námi, stojí to za to. Z muziky to bude Pink a taky tady Swims.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
5: Toto je.
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumím.
7: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
17: Nový domov na vás čeká u Daliborky v Nepomuku. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete. U Daliborky Nepomuk.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Hate Radio FM Plus, tedy Swims, Lose Control, Ztratit kontrolu, a to je přesně písnička, která nám nádherně aktuálně nahrává, protože tady spolu jedeme téma, co vám kdy uletělo z pusy, a nebo co se vám povedlo, když jste měli v autě otevřené okénko. A slibovala jsem vám jednu neuvěřitelnou zprávu od naší posluchačky Adry. Já si před pár lety půjčila auto od svého strejdy, krásného, naleštěného Mercedesa. Musela jsem samozřejmě zamachrovat a aby mě každý viděl, tak jsem stáhla všechny okýnka. Jezdila jsem si po městě a pořád jsem si přemýšlela, jak zapnout rádio, aby mě šlo samozřejmě i slyšet. No, dojela jsem na červenou a rádio jsem zapla. Mělo to v tu dobu takovéto DVD s obrazovkou. Hned jsem otočila kolečkem naplno, DVD se spustilo, ale co čert nechtěl, Strejda tam měl porno. Celý auto začalo dělat nahlas známé zvuky, lidi koukali, nechápali, já červená. Samozřejmě to nešlo vypnout ani stišit, tak jsem zatáhla okýnka, měl tmavá skla a na zelenou jsem rychle odfrčela pryč. Od té doby si fakt dávám pozor, co pouštím. Adry, takže kam se hrabou, prosím tě, naše koncerty a nadávky a mluva sama pro sebe, tohle je opravdu jako hustý. Moc díky za tohle parádní zpříjemnění dopoledne. Užívejte se ho všichni, jak jen můžete, a aktuálně nám k tomu pomůžou i Savage Garden.

0: Tak tohle byl nářez. Ale Henderson Rudimental Alibi, Hit Radio FM plus s vámi je přesně 9.43. Do 10. zazní například B.O.B. Hayley Williams nebo Krištof s hitem Srdce. A nezapomeňte taky na to, že dneska se zase hraje odpoledne u Divokýho západu, to znamená po 15. hodině, kvíz na ruby. Můžete si tam vyhrát přednabitou kartu do Olympia Plzeň, a to v hodnotě 2000 korun. V Olympia Plzeň najdete vše od módy přes elektroniku až po skvělé restaurace, takže opravdu je tam z čeho vybírat. Poslouchejte Divoký západ. No a ten kvíz na ruby, kdo byste o něm snad teď slyšel poprvé, tak je to tak, že se dovoláte do Divokého západu a oni vám budou v limitu 30 vteřin klást otázky. Ale pozor, vy na ně musíte odpovídat schválně špatně. Jako třeba, já nevím, svítí v noci slunce? Ano. Teče voda do kopce? Ano. A tak dále, a tak dále. Tak to zkuste.
1: Prosecco přesně v italském stylu?
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
2: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
2: Mionetto. Víc než jen prosecco.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Později už tam bude.
5: Přestaň. Štěj mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Jasně, já ti splním přání, trio.
10: Ryba jo.
9: Chytrý mozek.
10: Bujné svaly.
9: Kila dolů bez námahy.
11: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
12: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
13: Vysoký standard bydlení, bezpečí pro děti, klid uprostřed přírody. Nový bytový projekt U Daliborky v Nepomuku má vše. U Daliborky Nepomuk.cz.
14: Hit Radio FM Plus.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: When We Were Young, když jsme bývali mladí, jo, jo, to jsou vzpomínky. David Guetta, Kim Petras na Hit Rádiu FM plus 2,5 minuty před 10. hodinou. Před námi zprávy od Báry Purkartů, samozřejmě nejčerstvější, na počasí se mrknem a teď na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně se na západě Čech jezdí klidně a bez nehod, tak to je velká paráda. Já vám přeju, ať si to za těmi volanty udržíte co nejdéle. A kdyby náhodou něco, tak vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj 2měsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí už tento víkend na Hit Radio. Hit
6: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
7: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
11: 10 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Prezident Petr Pavel dnes přijme pověřovací listiny 4 nových velvyslanců. Své diplomatické mise tak oficiálně zahájí ambasadoři Chile, Alžírska, Kuvajtu a východního Timoru. První 3 z nich budou sídlit v Praze. Velvyslankyně východního Timoru bude působit z Bruselu. České dráhy pokračují v rozsáhlé obnově vozového parku. Do nových vlaků a lokomotiv chtějí letos investovat až 20 miliard korun. Co všechno už převzali, říká mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
12: V letošním roce budou dokončeny dodávky motorových jednotek Regiofox, lokomotiv Siemens Vectron pro rychlost 230 km v hodině a už bylo dodáno také 36 vozů do ucelených 9 vozových jednotek Comfortjet.
11: České dráhy v posledních letech investovaly do modernizace zhruba 60 miliard korun. Krušné hory nabídnou nové bydlení. S novým projektem aktuálně přišla obec Potůčky, která cílí zejména na mladé rodiny s dětmi. Postaví pro ně moderní bytovou zónu, kde bude na 40 různých bytových jednotek. Obec láká na skvělé klimatické podmínky a výhodnou polohu poblíž hranic s Německem. Čeští kordisté obsadili na mistrovství světa v šermu v Hongkongu 24. místo v soutěži družstev. Po úvodním hladkém vítězství nad Katarem dnes podlehli v boji o postup do osmifinále Dánsku. Před měsícem ve Francii obsadilo družstvo našich kordistů na mistrovství Evropy 10. místo.
13: Chceš víc než jen poslouchat? Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia. Exkluzivní obsah, soutěže a zákulisí vysílání. Registruj se teď na našem webu.
0: Takže k vodě, všichni a hromadně, to je dneska jediný možný plán. Tropy se nám vrátily, v maximech se dostaneme na 34 stupňů Celsia, na horách to bude 29 a obloha k tomu jasná, až skoro jasná.
10: Hit Radio FM Plus.
0: Léto, k tomu středa, týden se nám láme, víkend za rohem, to nám všechno tak krásně hraje do karet. A navíc teď i Katy Perry, paráda veliká. Bára Škrybu.

Pharrell Williams je happy a aby vy jste byli happy, tak my pro vás tady na Hit Radio FM Plus zase něco máme. Ceny pohonných hmot šly zase o něco výše, to víme všichni, nikoho to netěší. Tak si teda zkuste vyhrát u nás přednabitou tankartu Easy do sítě čerpaček Orlen, a to až v hodnotě 10 000 korun. Až do konce prázdnin o ní hrajeme každý pátek, a to v čase 12 až 15. Stačí poslouchat rádio a až moderátor řekne volejte, hraje se dokonalá desítka, nebo tak nějak podobně to určitě řekne, tak volejte. Dostanete potom 10 jednoduchých otázek a vy na ně jednoduše odpovíte. Za každou správnou odpověď máte 1000. Takže si můžete vyhrát opravdu až těch 10 000 korun na tankování, když se zadaří. Je to jednoduchý. Zábava, zážitek z toho, že jste v éteru, a navíc benzin nebo nafta na náš účet. To je paráda, ne? Tak nezapomeňte každý pátek až do konce léta. A teď si dáme rok seťáky. How do you do? I see you

0: Get Far the Radio. Kdo posloucháte naše radio už od rána, třeba snídaně šampionů, tak se tam řešil problém jednoduchých vykrádaček bytů, a to na základě toho, že si necháváme často klíče někde, kde by vlastně úplně jako neměly být. Například v botě nebo pod kamenem a tak dále, takový ty klasický schovávačky, a zloději jdou pak v podstatě na jistotu, jo? Že jim to vlastně jako jak se to říká, ulehčujeme. A já bych ještě přihodila tip na sdílení fotek a videí z dovolených. To je taky jako pro zloděje veliká lákačka, on má tak samozřejmě potvrzeno, že nejste doma. A je to tak jako zase jednoduchý. Takže opět pravidlo, jo, až budete pryč z domova, tak určitě nezdílejte, že jste pryč z domova. Pokud se chcete pochlubit fotkama a jak to tam bylo na týdovče krásný, tak klidně to můžete udělat až potom, co se vrátíte domů, jo, jakože hele, jak jsme se měli krásně. Účel to splní a je to i bezpečnější. Za chvíli Calvin Harris a John Newman a taky Taylor Swift.
1: Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90.

0: 40 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrockfest.cz, stop, Doraž, stop.
4: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a komíník. Jednoleté zkrácené studium dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Nový domov na vás čeká u Daliborky v Nepomuku. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete. U Daliborky Nepomuk.cz.
0: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

Ale hezký hlas má ta Taylor Swift, či jo? Dohrála nám na Hit Radio FM Plus se songem The Fate of Ophelia. Středa dopoledne, díky, že jste s námi. Za chvíli přijde jedna veliká pecka, ale než vám ji prozradím, nebo která to je, než vám řeknu, tak vám prozradím aspoň jednu ze srdcovek, kterou má pro vás dneska opět po 12. připravený Jirka Pelnář. No kdo jste čekal snad něco jiného než obrovskou pohodovku, tak vlastně ani nevím, co na to říct, protože tohle je pohodovka jako blázen. Genesis, Jesus, He Knows Me. Tak si to dejte po 12. celý a plus další srdcovky k tomu. A teď teda půjdeme k té pecce, jo, kterou jsem předeslala před chviličkou. Ta má v sobě zvláštní kouzlo. Je stará přes 30 let, ale pořád zní, jako by měla co říct i dnes. A ona vlastně jako má. Ta písnička se jmenuje 7 Seconds. 7 sekund nebo vteřin. Ten název zní jako obyčejný číslo, ale skrývá se za ním myšlenka prvních 7 vteřin života dítěte. Taková ta chvíle, kdy novorozeně ještě nezná žádný předsudky, hranice ani problémy světa kolem sebe. A je to hlavně teda písnička o toleranci a o tom, že člověk se nerodí s nenávistí v sobě, ale často se jí bohužel naučí až od okolí. A možná právě proto má dneska tak silnou atmosféru. A zní hned několik jazyků. Je tam angličtina, je tam francouzština a je tam wolof, což je jazyk ze západní Afriky. 7 Seconds. Opravdu jako nádherná věc, tak si to osolte a užijte si to.

0: Ale tohle je taky moc hezký. Damiano David, the first time, Hit Radio FM Plus s vámi, 10 hodin 43 minut. Kam vyrazit? V plném proudu jsou plzeňské letní filmové večery. Projekce si užijete na různých místech po Plzni, třeba restaurace Roští, galerie města Plzně, nádvoří plzeňského pivovaru a tak dále a tak dále. Samozřejmě se objevují i dětské, respektive projekce pro celou rodinu ve statku u Matoušů na Bolevci. Tam si skočte třeba hned zítra na Mambo Jumbo, to bude od 19 hodin. Vstupenky na všechny projekce jsou k zakoupení na www.festivalfinale.cz. Jednotná cena je 150 korun na hlavu, ale ve statku u Matoušů tam je výjimka, tam je to 120 korun a děti do 12 let platí 90. Celý program najdete na již zmiňovaných stránkách a já vám je radši ještě připomenu, takže www.festivalfinale.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz.
2: Slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny Vmartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
1: Hit Radio FM Plus.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: To je taky krása, že jo? Fort Minor, where'd you go? Hit Radio FM Plus s vámi, máme minutku a půl do jedenáctý. Bára Škrybová zdraví, Bára Purkartová už připravila zprávy, těší se, až vám je poví. Já vám povím počasí a teď dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, aktuálně stále jezdíme bez nehod a bez větších komplikací, což je opravdu jako super zpráva. Mám z ní vždycky radost, když vám ji takhle můžu předat. Nejlépe jezděte takhle i nadále a kdyby náhodou něco, tak vaše dopravní info nám dejte vědět na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň. Jedinečné dárkové poukazy pro vás. wellnessklubplzeň.cz.
2: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
9: 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké dopoledne. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku, aby se vyhýbali všem oblastem zasaženým požáry. Kvůli uzavírkám silnic mají krajané věnovat i zvýšenou pozornost plánování svých cest. Do systému DROZD se registrovalo na 1200 Čechů, kteří aktuálně pobývají ve Španělsku. Návštěvníci Chebu si vychutnají tamní historii přes novou aplikaci. Dominantní památku města, Chebský hrad, si teď mohou projít s mobilním průvodcem v klidu a vlastním tempem. Co v něm najdou, říká mluvčí města Simona Liptáková.
10: Stručný textový průvodce je dostupný ve třech jazycích, v češtině, v angličtině a němčině. Obsahuje také velké množství fotografií a ilustračních obrázků. Svým obsahem provede návštěvníky kompletní historii hradu, včetně paláce, černé věže nebo románsko-gotické kaple.
9: Digitální průvodce je dostupný všem návštěvníkům s platnou vstupenkou a je zdarma. Digitální agentura a rezort vnitra plánují veřejný zátěžový test aplikace e-doklady. Proběhne 13. srpna a půjde o prověrku před podzimními volbami. Loni při sněmovních volbách totiž systém kolaboval. K testu by se měli zapojit 10 000 dobrovolníků. No a závěrem ještě fotbal. Český nároďák po Miroslavu Koupkovi převezme Španěl Santi Denia. Píší o tom španělská média, podle kterých 52-letý trenér podepsal smlouvu na 2 roky. Denia dovedl španělský tým ke zlatu na olympiádě v Paříži. U české reprezentace by se stal prvním zahraničním koučem v historii.
11: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: Kdo jste letní, tak se teď radujete. Kdo nejste vyloženě letní, tak si najděte radši dneska nějaký stín. Čeká nás totiž jasno až skoro jasno a teploty tropické. V maximech 34, na horách 29.
7: Hit Radio FM Plus.
0: No a jedeme. Bára Škrybová přeje krásné léto, krásné středeční dopoledne a posílám Eda Šírená. Ten vlastně taky září jako slunce, kluk zrzavej.

0: Drive, další pecka. Díky, že jste zítra Rádiem FM+. Krásný den, krásnou středu dopoledne, letní samozřejmě. Už jenom 9 dní a Marek Ztracený odpálí největší show své dosavadní hudební kariéry. Bude to velký a bude to na Letný a bude to 7. srpna.
1: To se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám, jsem si.
0: Myslíte si, že třeba touhle písničkou by měl Marek začínat? A nebo třeba touhle?
1: Časy se mění, jen my dva zůstáváme stejní.
0: A nebo třeba úplně nějakou jinou? Napište nám to na Instagram. Právě teď totiž běží u nás na Instači soutěž o 5x2 lístky na tu Letnou. A nám právě stačí jenom, abyste nám tam do komentářů napsali, jakou písničkou by měl Letnou Marek zahajovat. Hotovo 20. Hrajeme do neděle a v pondělí pak 5 z vás vylosujeme. A teď vám pouštím krásnou, krásnou věc. Tohle jsou Remíčka, jak jsme vždycky říkali. R.E.M. Imitation of Life. Mějte.

0: Mr. Olof, Hit Radio FM Plus stále s vámi. Středa dopoledne, týden se nám láme, za chvilku tady bude víkend, už se tak jako těší a klepe skoro na dveře. My se podíváme, co nám tento víkend přinese, bude to velký, bude to skvělý, já vám to řeknu za chviličku, ale do té doby si dáme Nickelback, Lullaby a nebo tady budou Rosé, Bruno Mars a Paté, no to je taky víkendový song, picí song. Tak se těšme na víkend a užívejme středu a buďte samozřejmě s Hit Radio FM Plus. Bára Škrybová zdraví.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Kvíz na ruby. Tady se fakta kroutí, pravda se směje a výhra číhá za rohem. Nenech se zblbnout pravdou. Každé odpoledne mezi 3. a 6. Divokej západ, Hit Rádia FM+.
5: Tepláky nebo repráky a mnoho dalšího.
6: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
5: Vaše centrum nákupu a zábavy.
6: Olympia Plzeň CZ.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Rose, Bruno Mars a Paté, říkali jsme si, že to je picí song, že je to vlastně takový víkendový song a já jsem vám slibovala, že vám povím, co za velkou akci a za velkou parádu se právě na tento následující víkend tady na Hit Radio FM Plus chystá. Ano, všichni budeme happy people, budeme všichni šťastní, budeme mít krásný happy dny, protože nás čeká krásná summer party. Já jsem říkala letní party, ale jmenuje se to summer party, tak si řekněme summer party. Začne v pátek v 15 hodin a potrvá až do neděle do 18. A celou tu dobu se na vás prostě budou hrnout jenom nejlepší letní songy. Tak leďte letní naší summer party a užívejte si krásný víkend. No a tohleto to už je Makeba a to si myslím, že by se dalo zařadit taky do těch letních hitů. Tak díky, že jste s námi a buďte nadále a užívejte.

0: přátelský oheň, ten jsme tady zažehli a stále nám hoří a bude hořet i přes odpoledne a vlastně pořád, co budete poslouchat Hit Radio FM+. Já vám doporučuji opravdu poslouchat po 12. srdcovky, po 15. divoký západ kvíz na ruby, po 18. potom zase klasika, co to nejlepší z 80. 90. přelomu milénia. No prostě tady na Hit Radio FM+ je pořád co dělat a pořád co poslouchat. Tak užívejte, já se na vás těším. Zítra od 9 do 12. Ahoj, Bára Škrybu se loučí a jděte někam do stínu a hlavně hodně pijte. Dneska má být strašný masakr.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz. Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
2: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes, so!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz. Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
8: Hit Radio FM+.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: největší dopravní servis na západě Čech. Následky po nehodě se odstraňují v Rokycanech. Dávejte si tam pozor v Soukenické ulici. Jak od nás víte, srazili se tam dva osobáky. Vyšetřování už by pomalu mělo končit. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
1: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň. Jedinečné dárkové poukazy pro vás. Wellness klub Plzeň.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Skladové vozy Dacia ihned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Do Česka se vrací tropy. Už zítra teploty překročí 35 stupňů, v pátek by na některých místech mohly padnout i 40. O víkendu se ochladí citelně i v Čechách a začátkem příštího týdne teploty podle aktuálních modelů znovu překročí 35 stupňů. Také noci budou tropické, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů. No a vysoké teploty zvyšují také výpar vody z krajiny a prohlubují dopady sucha. Oteplující se atmosféra je totiž žíznivější a urychluje vysychání půdy, vegetace i vodních toků. Jaké plodiny to zasáhne, nastíní Miroslav Trnka za Intersucho.
4: V nejbližší době čekáme výrazný propad zásoby vody v půdě, minimálně v příštích 9 dnech nečekáme žádné zásadní zlepšení. Samozřejmě pro ty plodiny, které teďka jsou sklizeny, to už žádný zásadní dopad mít nebude, ale bude se to týkat zejména brambor, kukuřice, cukrové řepy a dalších plodin, které stále ještě zůstávají na polích, a samozřejmě vinné révy, případně jablka.
3: Intenzivní sucho může přetrvávat ještě 2 týdny, pokud nepřijdou vydatné srážky. Od 1. srpna se sloučí agentury CzechTrade a CzechInvest do nové Czech Business. Podnikatelům nabídne služby obou dosavadních subjektů na jednom místě a státu přinese úspory, řekl to dnes ministr průmyslu Karel Havlíček. K podobnému spojování agentur pro podporu podnikání podle něj přistupují i další evropské země. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Odstartovala rekonstrukce vozovky na jižním Plzeňsku. Komplikace už pocítili řidiči, kteří jeli mezi Stodem a Hradcem. První etapa oprav se týká Hradecké ulici ve Stodu, která je hlavní příjezdovkou ke Stodské nemocnici. Kompletně hotovo by mělo být během listopadu a náklady se odhadují na 17 milionů korun.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
5: Celý den u nás na západě Čech bude většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty odpoledne budou tropické. Vystoupají mezi 31 a 35 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
6: Je pravé poledne, je středa a začínají srdcovky na Hit Rádiu. Ještě jednou krásný den. Ano, jak říkala Lucie ve zprávách, čeká nás opět další velmi tropická výheň. Čeká nás velmi tropická výheň? Je to takhle správně? Dá se to takhle říct, kluci?
3: Klidně. Řekneš v jedné větě výheň a tropy a je to jasný všem.
6: Je pravda, že tady to horko tak nám leze na mozek úplně všem. Ale vzpomeňme si, že půl roku zpátky, tak jsme zase nadávali na to, jaká je zima a říkali jsme si už, aby jsme se zahřáli. Tak pojďme se i na tyhle tropické dny podívat trošku růžovýma brýlema a říct si, je to super, je léto, pojďme si to užít, za půl roku nám zase bude zima. A tak i srdcovky dneska začíná letním hitem z roku 2010. Tohle je Lucenzo Don Omar.

0: Lucenzo a Don Omar, srdcovka s číslem 1, vyloženě letní hit, takhle na úvod.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A zároveň, teda když je takovýhle vedro a ještě bude, jak říkala Lucie ve zprávách, tak dokonce mají padat i 40 o víkendu, tak abyste nepadli i vy v jakýmkoliv věku, tak je důležitý v tomhle vedru opravdu zpomalit, jo, dodržovat pitný režim a ideálně se na sluníčku nespálit, což teda to je druhá věc, protože většinou každý chlap to má tak, že prostě se jako nemaže, že si sundá to tričko a říká dobrý, to je v klidu, a naše manželky, drahý polovičky nebo maminky, tak nás akorát peskujou. A mají pravdu, jsem chtěl říct. Mají pravdu, jo? Mají pravdu. My si nebudeme dneska v srdcovkách povídat o tom, kdy naposled a kde jsme se spálili. A vlastně ani jako v letních láskách, protože i tam jsme se občas spálili. Ale pojďme zpomalit. Pojďme zpomalit. Já jsem přemýšlel dlouho, jakou píseň bych vám mohl vybrat do tohle tropického počasí, která by nás opravdu na chvíli zastavila. A našel jsem nádherný romantický hit z roku 1993. Konkrétně je z filmu, který jste stoprocentně měli doma na videokazetě a pouštili jste si ho ve videu. Je to píseň od Whitney Houston, objevila se ve filmu Osobní strážce a mě zajímá, máte doma ještě video a videokazetu? Dejte vědět 777-937-777, jestli se takovýhle archivní kousek u vás doma v obýváku nachází. A teď Whitney Houston.

0: legendární Genesis z roku 1992 a srdcovka Jesus He Knows Me, tedy Ježíš mě zná. No tak to je pro vás, pokud máte pocit, že v těch vedrech už tak vidíte všechny svatý.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my pokračujeme dál k našim srdcovkám, který jsem pro vás přichystal i na dnešní středeční pravé poledne. A zároveň vzpomínáme na videokazety a na video, ptal jsem se, jestli ještě pořád doma, i v roce 2026, tenhle artefakt máte. Píšete na WhatsApp 777-937-777. Pavel píše, čau Jiří, tak my doma video přehrávač pořád máme. Našel jsem ho v garáži i s krabicí s videokazetama zhruba měsíc zpátky. Zapojil jsem ho a teď o prázdninách večer koukáme na kazety. Je to vtipný, jak je poznat, jak jsme zastavovali nahrávání z televize, když začaly reklamy. Díky za zprávu. Leňa píše, ahoj Jiříku, taky doma pořád máme video někde ve skříni, ale jenom proto, že máme na videokazetách všechny vzpomínky z dovolených, oslav, narozeniny a tak dále. Prostě rodinný klenot. Ale neviděla jsem je už pár let. Děkuju za inspiraci a nápad. Dneska večer se na ně podívám. Zdraví Leňa. Děkuju. Další zpráva, ahoj, tak video už teda nemáme, ale kazeta by se tam ještě nějaká našla. Taky jsme měli asi dvě videokazety jenom s písničkama. Nejde zapomenout, když jsme si spletli kazetu a chtěli jsme si nahrát písničku a přemazali jsme mamce Hříšný tanec. Takže to bylo peklo, no to chápu. Ježišmarja, ta musela sednout, co? Ta máma na to přišla. To podle mě to lítalo vzduchem. Tenkrát jsem si 100% jistý, že tam přišla do ruky vařečka. A mi neříkejte, že ne. Ty bláho, přemazat mamce Hříšnej tanec. No, těžký. Těžký dětství, chápu. Další zpráva. Ahoj Jirko, my už teda videokazetu nemáme. Máme ale doma pořád DVD přehrávač, včetně asi 250 DVDček. Na tuhle kolekci je můj táta pyšnej. Úplně první DVDčko, který jsme doma měli, tak byla Slečna Drsňák. Zdraví Tomáš. Tomáši, děkuju moc. Slečna Drsňák, to je krásná vzpomínka a je to vlastně hezký nápad na srdcovku. Tak já to tady takhle v rychlosti. Já jsem dal teď něco úplně jiného, ale tady. Tohle je hezký, tohle je hezký. Rok 2001, Slečna Drsňák, to se tam objevilo taky, tahle píseň. One in a Million. Srdcovka s číslem 1, 2, 3, 4 už, právě teď. Pro vás, pro všechny, kdo máte rádi tenhle film. Tome, díky za zprávu a vypište dál. Máte doma ještě pořád video? 777-937-777. WhatsApp Hit Rádia. Teď další srdcovka.

0: DJ, kterýho musíme mít úplně všichni rádi. DJ Bobo na Hit Radio, Love is all around. Srdcovka číslo 5.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Já tady úplně čumím, fakt, jak to tady je s otevřenou pusou, jaký poklady doma máte. Bavíme se o tom, jestli ještě pořád máte doma funkční, anebo někde v garáži schovaný VHS přehrávač, VHS pro mladší ročníky, co mají teďko prázdniny, asi těžký vám to vysvětlovat, zbytečný, zeptejte se doma, ale koukal jsem, jestli se ještě jako dá někde koupit, a dá pořád, jo, akorát to je furt drahý, to je asi trojku, to ně, jako neuvěřitelný, ale zpátky k těm pokladům, jo. Tak Martin tady píše, hele, já mám doma pořád ještě kotoučový magnetofon a pásky, taky gramec a desky, dva kazeťáky, funkční i s kazetama, videorekordér dohromady s DVD přehrávačem, jo, to je tady to kombo, jasně, a ke všemu ještě všechno od kazet až po DVDčka, nikdy bych se toho nevzdal, vše postupně během roku pouštíme s přítelkyní a děti, teď už dospělé, některé věci jako kotoučák nechápou, tak si měj a přeju super odpoledne všem, Martin. Martine, díky za tuhle zprávu, ty bláho, kotoučák, ten jsem taky neviděl třeba, jo, 30 let, mazec, hlavně to neprodávaj, neříkám, že to jednou bude mít velkou cenu, ale myslím si, že tohle je prostě asi jako artefakt, který když člověk už doma má, tak se ho prostě nemůže nikdy zbavit, to je krásný, to je historie, která tam na tebe dýchá. Tak gratuluju, no, k takovýhle sbírce, závidím. Jinak, co byste chtěli slyšet? Končí nám srdcovky. Za chvíli je tady srdcovka na vaše přání, tak aby jsme to neprokecali. 777-937-777 je telefon číslo na WhatsApp Hitrádia. Napište mi, jakou píseň byste chtěli slyšet. Pokud nevíte, jak se jmenuje, tak mi zkuste zaspívat třeba do hlasovky. Já to zkusím poznat, nebo mi pošlete nějaký odkaz na YouTube, to už záleží na vás. Ještě jednou 777-937-777. Za chvíli srdcovka na vaše přání.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: vysoký standard bydlení, bezpečí pro děti, klid uprostřed přírody. Nový bytový projekt u Daliborky v Nepomuku má vše. U Daliborky Nepomuk.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Jde teprve o třetí sochu Mercuryho na světě.
3: Prosím vás, jestli jste tu bystu ještě neviděli, tak hnedka teďka, pokud můžete a třeba neřídíte, začněte googlit, jo, jak to vypadá, abyste věděli, o čem se tady bavíme.
4: Napište busta Freddy Mercury, my jsme na to koukali a...
2: Takhle, je teprve třetí na světě, tak se asi učej.
4: No, jako moc podobný mu to není, no. Podle mě ten borec, co to dělal, dřív určitě dělal Staliny.
1: Snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Hodiny a jsou hvězdí na Hit Radio, 5 minut před 3:15.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A to není jenom čas oběda, to je především čas srdcovky na vaši přání. Díky moc za všechny zprávy, které posíláte na 777-937-777. Opět to bylo hodně těžké vybrat jednu jedinou. Na druhou stranu, zítra je taky den, zítra i bude i v pátek srdcovka na přání, samozřejmě takhle po 12. hodině. Tak jo, tak pojďme na to. Vybírám tady zprávu od Michala, který píše: srdcovka, jednoznačně How Much Is The Fish od Scooter. Na to se pařilo úplně nejvíc. Akorát dodnes nevím, kolik vlastně ta ryba stojí. Tak to taky jde. A jestli něco bych chtěl zjistit, než umřu, tak je opravdu, kolik ta ryba dohromady stojí. Tak tady to je, to jste asi dneska nečekali na Hit Radio. Tak snad vás to v tom horku nepoloží. Scooter!

0: 19.98 a srdcovka na přání Scooter How Much Is The Fish. To je otázka za milion, jo? Ne, jestli na světě bylo dřív vejce nebo slepice, prostě how much is the fish? Kolik stojí ta ryba? V průběhu toho, tak já jsem se tady samozřejmě zapařil, stejně jako vy, a zároveň jsem to hledal i na umělé inteligenci, tady na chatu GPT. Neví. Umělá inteligence neví, kolik stojí ta ryba. Tak prosím vás, kdyby náhodou se vám to někdy podařilo zjistit, tak myslím, že tohle je prostě jako odpověď na otázku, na kterou čeká celé lidstvo už od roku 1998. Srdcovky pro dnešek končí, samozřejmě zítra ve 12 pokračujeme dál, no a my na Hit Rádiu nekončíme. Do 13. hodiny, kdy Lucie pro nás bude mít nejnovější zprávy, dáme ještě Toma Volkra a nebude chybět ani Leony, tak buďte s náma.
1: Prosecco přesně v italském stylu.
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem.
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
2: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
2: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.

0: Nový domov na vás čeká u Daliborky v Nepomuku. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete. U Daliborky Nepomuk.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Leone, don't worry, na Hit Rádiu za 2 minuty bude 13 hodin. Lucie má pro nás nejnovější zprávy a máme pro vás také aktuální informace z dopravy. Tak dobře poslouchejte, pokud jste právě teď za volantem.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pokud jedete po dálnici D5, nehoda vás může zdržet na kilometru 104 směrem od Rozvadova na Plzeň. Podle našich

0: informací se tam srazilo osobní auto s nákladním. Další informace z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
0: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Tři čeští falešní bankéři, kteří podváděli své spoluobčany z call centra na Ukrajině, se odpykají po 7 letech vězení. Trest jim dnes pravomocně potvrdil pražský vrchní soud a zamítl tak jejich odvolání. Škodu vyčíslili kriminalisté na více než 100 milionů korun. Zájem o rekvalifikace zůstává vysoký. Lidé, kteří chtějí změnit profesi, letos častěji ale narážejí na zamítnutí žádosti o příspěvek od úřadu práce. Nejsou na to finance, jak říká analytik pracovního trhu Tomáš Ervin Dombrovský.
7: Bohužel tam je dlouhodobý problém v tom, že my jsme příliš spoléhali na evropské peníze, na rekvalifikace, ale tohle je vyloženě jako česká priorita. Mít vzdělanější kvalifikovanou pracovní sílu a pomáhat lidem, kteří práci ztrácí v nevhodných zaměřeních, dostávat se k těm žádaným profesím a zaměřením, takže by na to měly směřovat i prostředky z národních zdrojů.
0: Některé komplexnější rekvalifikační kurzy stojí až desítky tisíc korun. Jde o částku, kterou si lidé hledající práci často nemůžou dovolit. Pokud se potvrdí zpráva španělského tisku, že českou fotbalovou reprezentaci by měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia, bývalý kouč národního týmu Petr Rada bude překvapený. Důležité podle něj je to, co Španěl ví o českém fotbale. Raději by fotbalového nároďáku viděl českého trenéra. Teď se ještě podíváme k nám.
8: Fakultní nemocnice v Plzni začala modernizovat svůj urgentní příjem. Během prací mimo jiné obnoví část přístrojů, posílí lékařskou pohotovost nebo rozšíří spektrum urgentní péče o psychiatrickou ambulanci a také o další potřebné vybavení. Urgentní příjem nemocnice kompletně modernizovala za 100 milionů před 7 lety.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
8: Podle předpovědi by u nás na západě Čech dál mělo být většinou jasno nebo skoro jasno. Na teploměrech dnes naměříme mezi 31 a 35 stupni Celsia.
1: Jirka Pelnář, Hit Radio.
9: Páni, to jsou nám tedy novinky. Španělský trenér u českého národního týmu. Wow, už to máme úplně potvrzený.
0: No právě, že zatím nečekala jsem, ty, že budeš mít ty zákulisní informace, že se chytneš a zatím nic, no tak uvidíme.
9: I kdybych věděl, nic neřeknu, ale co mě spíš zajímá je, co vy si o tom myslíte. Protože, co se budeme nalhávat, český fanoušek je prostě jakoby nejlepší trenér, jo, nejlepší kouč, tak mě zajímá, co si myslíte o tom, že by u českého fotbalového nároďáku byl španělský trenér. A dokáže vlastně zachránit český nároďák? Hele, dáme si i fotbalovou, tady takovou jako píseň, která je napříč všemi fotbalovými stadiony a vypište, co si o to myslíte na 777 937 777 na WhatsApp Hit Rádia. Těším se.

Imagine Dragons na Hit Radio s hitem Sharks, tedy žraloci. No a další fotbalový žralok zřejmě asi míří do toho našeho fotbalového rybníčku, protože se nám tady objevila zpráva, že český nároďák by měl teoreticky, nic není ještě potvrzený, ale teoreticky by měl vést Španěl. A my se vás ptáme, co vy si o to myslíte. Na WhatsAppu Hit Radio s číslem 777-937-777, tak se tady strhla obrovská bitva. Je to jasný, buď ano nebo ne, že jo, tady není nic mezi, ale třeba i Kamila píše. No konečně by je někdo naučil hrát. Zatím se starají spíše o to, jak vypadají a kolik si vydělají. Kde je to vlastenectví? Tak proč ne Španěl v národním týmu našich šampónů? Já tomu fandím a konečně se zase začnu dívat na fotbal. Zdraví Kamila. Další zpráva, hele, tak nevím, ale z 50% je to asi o hráčích, proč ale vlastně neoslovit bývalé hráče? Nedvěd, Poborský, Ujfaluši a tak dále. Lení, to je vlastně jako dobrý názor, dobrá otázka. No proč? Nemají trenérskou licenci, ale já teda jsem jako taky v tom týmu, že já bych strašně chtěl vidět tyhle ty legendy, kterým my jsme jako děti a jako mladí fandili. Strašně mě baví, že Rado Kováč je trenér a fakt bych jako rád viděl tady ty jména na českých lavičkách. Proč ne? Bylo by to boží. Ale otázka je, kdo u českého národního týmu by měl být? Vadí, že je tam zahraniční trenér, nebo nevadí? Co si o to myslíte? 777-937-777, můžete psát dál vaše názory a my si dáme Vufarnou s Merajem. Dohle.

0: slowly. Alek Benjamin na Hit Radio, 13 hodin 25 minut, posloucháte Hit Radio s Jirkou Pelnářem, za chviličku David Guetta, taky Alvaro Soler, další letní hity, který pro vás chystáme do tohohle tropického počasí. Když půjdete tankovat a budete tankovat plnou, tak prý v tomhle horku, tak ve chvíli, kdy vám ta pistole cvakne, tak už nemáme ještě dopouštět víc, my víme, že se tam ještě jako něco málo vejde, ale už by se prý nemělo jako dál dotankovávat, aby ta nádrž vlastně nebyla úplně, úplně přeplněná, že bychom fakt měli přestat tu dobu, kdy nám cvakne ta pistole. Na druhou stranu, tankovat plnou v této době, to je docela jako, jak to říct, no... To si trošku ukrojíte z toho rodinného rozpočtu, jo? To je opravdu o nervíčky, to se člověk zapotí. A tak právě proto vám tady u nás na Hit Radio připravujeme speciální hru, která se jmenuje Dokonalá desítka. Máme ji společně s Orlenem a už teď v pátek můžete vyhrát 10 000 korun na tank kartu Easy od Orlenu. A to v čase 12 až 15, to znamená tady u mě ve vysílání. Jakmile vám zazvoní telefon, nebo respektive jakmile se dovoláte na signál, který uslyšíte ve vysílání, tak pak je to jednoduchý. Dostanete ode mě 10 otázek, když správně odpovíte na všech 10, tak máte 10 000 korun, tedy dokonalou desítku. Pokud odpovíte třeba jenom na 2 nebo na 3, tak máte 3 000. Což teda znamená, že za každou správnou odpověď vám dám 1 000 korun. Pokud nevyhrajete, i tak nepřicházíte zkrátka, protože Orlen má epické letní slevy, na kterých vyděláte taky. Mají tam teď v průběhu celého týdne slevy korunu nebo 2 koruny, a nebo pokud máte aplikaci, tak tam samozřejmě si každé pondělí pak můžete pro slevu zajet na čerpací stanici Orlen také. V pátek dokonalá desítka. V čase 12 až 15, tady na Hit Radio, tak hrajte s náma. Další podrobnosti na webu hitradio.cz.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj 2měsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na naše

0: 937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Rádiu. Hit Rádio.
1: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk v Bila klubu za 24,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Vysoký standard bydlení, bezpečí pro děti, klid uprostřed přírody. Nový bytový projekt u Daliborky v Nepomuku má vše. U Daliborky Nepomuk.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

David Guetta, Alphaville a Ava Max. Na Hit Radio je ten Forever Young. Jo, všichni bychom chtěli být navždy mladí. Ale to bohužel nejde. Takový je život. A život s sebou přináší také i smutné zprávy a jedna taková se k nám dnes dostala. Do hudebního nebe odešel při tragické nehodě muž, který společně se zpěvačkou Markétou Irglovou získal pro Česko v roce 2008 nejcennější filmové ocenění, a to Oscara. Od té doby nesmazatelně patří do historie naší pop music. Jako vzpomínku na něj si tak právě teď dáme Oscarový hit Falling Slowly. Markéta Irglová a Glenn Hansard. I want you all.

0: Miles Smith na Hitrádiu na středeční odpoledne, bude 2:45, s váma Jirka Pelnář a za chvíli taky Marek Ztracený a dáme si jeho živý záznam z koncertu v Edenu. Dáme si píseň Vlastní svět a ta je přímo pro vás, kdo se chystáte už za přesně 9 dní na největší český koncert v naší historii. Mára Ztracený na Letenský pláni. Bude to masakr, bude to neuvěřitelný a my samozřejmě jako Hitrádio u toho budeme společně s vámi. Tak pokud se chystáte, tak abyste to čekání měli o něco jednodušší a jestli už teď máte takový ty motýlky v bříšku, tak pro vás je přímo tahle píseň. Už za chvíli na Hitrádiu živě, tentokrát se denu.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hitrádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny vmartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
6: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrockfest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrockfest.cz, stop, Doraš, stop.
7: Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
8: Jasně, já ti splním přání, trio.
9: Ryba jo.
8: Chytrý mozek.
9: Bujné svaly.
8: Kila dolů bez námahy.
10: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
11: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
15: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Letenská pláň Marka Stračeného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá 9 dní.

proste vracím si ty. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my, taháš mě zpátky k zemi. Jediný důvod, proč se vracím, si ty.

0: Robin Schulz a Fastboy, A Million Good Reasons na Hit Radio krátce před 14. hodinou. Lucie má pro nás připravené nejnovější zprávy. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda se stala na Klatovsku. Dávejte si tam pozor v Horažďovicích v Nábřežní ulici. Osobní auto tam najelo do mostu. Projíždí se teď jen jedním pruhem. Vaše další dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition.

0: ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přehlci Daňková. Vysoké teploty mohou ovlivnit provoz na železnici. České dráhy doporučují v následujících dnech cestujícím, aby v případě možnosti vyráželi na cestu mimo nejteplejší část dne, vybavili se dostatkem tekutin a pravidelně používanými léky. Zároveň je dobré sledovat aktuální informace o provozu na železnici. Češi nakupují ve slevách nejvíce z celé Evropy. Téměř 60% útrat za potraviny a drogistické zboží tvoří nákupy v akcích, což je o 2% více než loni. Analytik společnosti Nick Karel Týra.
9: Vidíme, že jsou tady stálice zboží, které se prakticky bez slev neprodává, ať už se jedná o pivo, mléko, cukr nebo kávu. To jsou kategorie, kde ta promoční závislost je na 70%, v mnoha případech až na 80%, pokud se bavíme o značkové zboží.
8: Podobně jako Češi nakupují ve slevách už jenom Dánové, Slováci a Maďaři. Zemřel irský zpěvák Glenn Hansard, bylo mu 56 let. Podle tamních médií dnes brzy ráno havaroval na motorce v jedné z dublinských čtvrtí. Hansard je držitelem Oscara, kterého získal společně se svou tehdejší partnerkou Markétou Irglovou v roce 2008, a to za filmovou píseň Falling Slowly z filmu Once. V Česku často vystupoval také se svojí kapelou The Frames. Teď se ještě podíváme k nám.
10: Chebský most v Karlových Varech bude po rekonstrukci užší a tím pádem i levnější. Město chce, aby náklady na opravy nepřesáhly 350 milionů korun. Samotné práce začnou ve chvíli, kdy bude kompletně hotová rekonstrukce mostu Pražského, která právě teď probíhá. První část se dělá letos, druhá pak proběhne příští rok.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
10: Teploty dnes v maximech vystoupají na 35 stupňů, na horách se pak zastaví lehce pod 30. Celý den na západě Čech bude jasno nebo skoro jasno.
6: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
11: Je středa, 2 hodiny odpoledne, a to znamená jen jedno jediné, že na Hit Rádiu nás opět čeká kurz českého jazyka, a to v dvojsmyslech. Čeká nás ruleta dvojsmyslů, opět to bude na téma, co se dá říct v ložnici a pak ještě někde a kde, tak to nám za chviličku vylosuje tady naše ruleta. Jsem sám zvědavej, jestli se třeba i Lucie zapojí. Uvidíme, očiv sloup, tak uvidíme.

0: na seriál, přátelé, tady u toho hitu se nedá říct nikdy nic jiného. To je prostě naše srdcovka, stejně tak jako i ten seriál. U toho jsme se kolikrát nasmáli v 90. a v miléniu. A vlastně ještě dneska, protože pořád na některé stanici televizní, přátelé, najdete. Je na čase, aby jsme se zasmáli i my, trošku pobavili. Mám tady připravenou ruletu našich dvojsmyslů. Pokud jste ji nikdy s náma nehráli, tak dneska je ideální den na to začít. Je to jednoduchý. Za chviličku uslyšíte téma a na vás je, abyste na 777-937-777, tedy na WhatsApp Hitrádia, psali to, co vás napadne. Nebo klidně můžete posílat hlasovky, ještě lepší. A protože... Já roztočím roletu a pak vám to vysvětlím.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A na pohřbu. Jo, hele, venku je strašný horko, mě dneska přišla zpráva, že je venku výheň jako v krematoriu, takže mě to hned inspirovalo. A máme tedy téma dneska, co může zaznít v ložnici a na pohřbu. Vím, že to je hodně tenkej led, jsem si naprosto vědomej, ale zároveň vím, že jsme v Česku a český humor, tak ten zbožňuje tenkej led. A kde jinde, než tady u nás na Hitrádiu, bychom mohli v této velmi hyperkorektní době jít možná trošičku za hranu. Tak buďme chvilku nekorektní, pojďme si užít roletu tak, jak ji máme rádi. 777 937 777. Já zatím nebudu říkat nic, co by mě napadlo, nechám to čistě a jenom na vás. Jo? Co může zaznít v ložnici a na pohřbu? Jsem zvědavej na váš smysl pro humor, tak pojďte na to ještě jednou. 777 937 777. Dáme dva hity a pak si to přečteme. A pak nás možná ukočí. Pak to tady možná budu dneska moc zavřít úplně.

Posloucháte Hit Radio s Jirkou Pelnářem a dneska tady máme v naší ruletě dvojsmyslů zadání, co může zaznít v ložnici a taky na pohřbu. Tak pojďme na to, jdeme na vaše zprávy, je to náročný. Jako první, nebreč. Není to moc hluboko? Proč tak brzy? Tak, a už jsem na všechno zůstal sám. Ani jsem se nestihla rozloučit. A vy jste ji znal? Tohle je strašný. Tohle je strašný. Tohle píše Tomáš. Chudák, jak v té díře jenom tak leží. Já to nedám, že si dál. Wow, já tady mám asi milion zpráv, co tady máme dál, no, tak pošlete nějakou hlasivku, ne hlasivku, hlasovku na 777-937-777. Já to tady ještě zkusím scenzurovat, protože je to teda opravdu strašně, ale to mě strašně baví, co by se tady všechno vymysleli. No, hlavně ať to proběhne důstojně, to je taky moc hezký, anebo tak, přišli se na něj podívat úplně všichni. Tohle je taky moc hezký. Vidím, že je tady celá rodina, tak můžeme začít.

0: Energy a Víči na Hit Rádiu. Je 14 hodin 22 minut. Posloucháte Hit Rádiu v ten pravý čas, pokud máte rádi smysl pro humor a navíc ještě ten černý smysl pro humor, náš typicky český. Protože dneska tak máme v naší ruleti dvojsmyslu téma, co může zaznít v ložnici a také na pohřbu. WhatsApp Hit Rádia, podle mě ještě nikdy v životě nepřišlo tolik zpráv. Teda klobouk dolů musím říct, že tohle je masakr. A zároveň teda fakt jako díky za ten váš humor, je to dokonalý. Je to na vydání knížky, takže my jsme se rozhodli, že ty nejlepší tak dáme i dneska, když to tady ještě stihneme dneska se stříhat, tak to dáme i na Instagram Hit Rádia, takže můžete sledovat buď Instagram Hit Rádia, anebo klidně můj osobní Jirka Pelnář a tam uvidíte a uslyšíte prostě ty nejlepší hlody. Je tady strašně moc, jo. Ještě tady vybírám třeba vzpomínáme SDH Velké Hraltice, tedy Sbor dobrovolných hasičů Velké Hraltice. To je prostě dokonalý. Ta musela být velmi oblíbená. Petr. Za mě Petr tady posílá úplně to nejlepší. Co může zaznít v ložnici a na pohřbu? Petr píše, byl to tvrďák. Peťo, gratuluju. Za mě tohle jako topovka. A pak už všechny byly akorát dvou hluboký díře a to je celý. Co tady může zaznít v ložnici a na pohřbu? Dokonalý, já teď češtinu mám tak rád. No tak díky a další ruleta opět příští týden ve středu ve dvě tady na Hit Rádiu a ty nejlepší forky snad ještě dneska na našem Instagramu.
1: Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti, kolik

0: Co si pamatuješ nejlíp? O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta na jedno. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
6: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov.cz.
7: Thank you.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hitrádio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio.

0: Posloucháte Hit Radio, bylo 2:30 odpoledne, zítra touhle dobou to bude venku jako na grilu, fakt budeme se grilovat doslova do písmene, možná i trošku ve vlastní šťávě. No, nikdo asi poslední dobou nemluví o ničem jiném než o těch tropech, který zase budou. Na druhou stranu není to poprvé za tohle léto, takže už jsme na to zvyklí, už víme, co máme dělat a my tady na Hit Radio na to reagujeme s úsměvem a chceme si to léto doopravdy užít, protože je červenec, je konec července, jo. Na druhou stranu mnohem lepší, než kdyby bylo teď 18 stupňů a pršelo, že jo? Tak pojďme si užít to léto, dokud doopravdy je. A tím pádem od pátku až do neděle. V pátek ve 3 začínáme s naší speciálkou a to je Summerfest Hit Radia. To znamená, chystáme pro vás Summer Weekend, Summer Party, letní hity od 3 odpoledne v pátek až do neděle do večera a uslyšíte fakt jako to nejlepší za posledních 30 let. A věříme, že vás to vrátí do puberty, že vás to vrátí na tu vaši nejoblíbenější dovolenou. Možná vás to vrátí na dovolenou s vaší ex, kdy jste ještě furt byli v pohodě. Jo. Tohle budou neuvěřitelné vzpomínky. V pátek začínáme, my se tady na to všichni strašně těšíme. A tak si dáme už za chvíli další letní hit a to I See You to Pegu. Jo, takhle nějak se to vyslovuje. Michel Tello, to nesmí chybět. To nesmí chybět a určitě to nebude chybět ani v rámci našeho summer weekendu tady na Hit Radio. Za chviličku Michel Tello, teď ještě rychlá poutávka taky na to, co vás čeká dneska ve 3 odpoledne. Odpolední show Hit Radia.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Že je tady teprve půlka týdne, my pro vás máme důvod k radosti z toho, že je teprve středa.
3: Ano, středa nákupu třeba a my pro vás máme 2000 korun do plzeňské Olympie.
2: Kvíz na ruby, tak ten nás čeká dneska po 16. hodině, no a my se na vás těšíme už za chviličku, tedy přesně v 15 hodin na Hit Radio FM+. Buďte u toho.
1: Hit Radio FM+.
4: Zlepši si náladu. Hit
5: Radio. Nossa, nossa.

0: Helena Zeťová, vzpomínka na Helenu, Zitem Impossible, 14 hodin 42 minut. Jirka Pelnář vám přeje pohodový zbytek dnešního odpoledne. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio, ať už jste v práci, anebo třeba i na dovolený. Dovolenou vám samozřejmě přejeme a taky trošku závidíme. Ale pokud vy máte teprve dovolenou před sebou, jo, tak těšte se na ní. Není nic lepšího, než si tu dovolenou vlastně na ní jako myslet, užívat si ještě dřív, než na ní vyrazíte. Jo? Zatímco všichni ostatní vaši kolegové se už vrátili z dovolený a už budou jenom makat a makat, tak vy máte tu pohodu ještě před sebou. Do 15. hodiny z hitu například Damiano David. Možná stihneme i Sabrina Carpenter. Co stihneme, ale určitě, tak jsou nejnovější zprávy. 15 hodin se dozvíte všechno, co potřebujete vědět. No a od 15 hodin se na vás tedy těší naše odpolední show. Já zase zítra ve 12, zítra opět srdcovky hned v pravé poledne. Tak se smějte.
1: Kvíz na ruby. Tady se fakta kroutí. Pravda se směje. A výhra číhá za rohem. Nenech se zblbnout pravdou. Každé odpoledne mezi 3. a 6. Divokej západ, Hit Rádia FM+.
2: Tepláky nebo repráky a mnoho dalšího.
3: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
2: Vaše centrum nákupu a zábavy.
3: Olympia Plzeň CZ.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet
8: pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Toto je.
12: Dopravárt, vezeme vám pračku.
11: A co teď?
12: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
11: No tak to si rozumím.
13: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
15: Jasně, já ti splním přání, Trio.
16: Ryba jo.
15: Chytrý mozek.
16: Bujné svaly.
15: Kila dolů bez námahy.
17: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
18: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda se stala na severním Plzeňsku. Dávejte si pozor na hlavním tahu v Bezvěrově, kde se řeší srážka osobního auta s nákladním. S opatrností tam projedete. Vaše další aktuální dopravní info pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň. Jedinečné dárkové poukazy pro vás. Wellness klub Plzeň.cz. Jenom hity. Hit Radio.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Skladové vozy Dacia ihned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio FM+.
1: Je přesně 15 hodin. Krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Plzeň postupně opravuje městské domy. Aktuálně je hotovo v centru, kde skončila rekonstrukce domu ve Smetanových sadech. Vzniklo tam 8 nových moderních bytů, do kterých se první nájemníci začnou stěhovat už letos na podzim. Nevítaný host pořádně vyděsil pacienty psychiatrie v Dobřanech. U vchodu se plazil had, který se poté, co ho objevili, ukryl za květináčem. Špitál si na pomoc přivolal hasiče, kteří hada, neškodnou užovku, odchytili a vypustili zpět do volné přírody. České dráhy pokračují v rozsáhlé obnově vozového parku. Do nových vlaků a lokomotiv chtějí letos investovat až 20 miliard korun. Víc mluvčí Petr Šťáhlavský.
2: V letošním roce budou dokončeny dodávky motorových jednotek Regiofox, lokomotiv Siemens Vectron pro rychlost 230 km v hodině a už bylo dodáno také 36 vozů do ucelených 9 vozových jednotek Comfortjet.
1: České dráhy v posledních letech investovaly do svého vozového parku desítky miliard korun. No a závěrem zpoždění vlaků, které nás nejspíš čeká v příštích dnech. Podle Českých drah mohou spoje právě vinou tropů nabírat zpoždění. Lidem proto doporučili, aby využívali hlavně ranní a večerní spoje.
0: Buď u toho, když se děje něco extra. Klub posluchačů Hit Rádia je tvůj klíč k soutěžím, bonusům i zákulisním informacím. Přihlas se na webu hitradio.cz.
1: Zítra u nás na západě Čech bude většinou jasno nebo polojasno, k večeru přechodně i oblačno. Teploty budou opět tropické a ještě vyšší než dnes, mezi 34 a 38 stupni Celsia. Teď už startuje středeční divoký západ.
0: Hit Radio FM+.
3: Vrn, vrn. Odpoledne. Otaže až po Prahu. Dokonce i v černý ladě. Ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
4: 2000 korun do Olympie Plzeň. Policajti si posvítí na cyklisty a k tomu vám dáme návod na to, jak si 100% nechat zkazit dovolenou dřív než začne.
3: K tomu Morandy taky Katka Marie Tichá.

0: Katka Marie Tichá a Plamen. Tady je divoký západ Hitrády FM+. Policie obsadila cyklostezky.
1: Dá se to tak říct, začátek léta prostě patří České republice ve znamení různých policejních hlídek, ty nejenom, že kontrolujou auta, ale taky i cyklisty. A já jsem se díky velký kontrole dozvěděl spoustu zajímavých věcí. A vy se to teďka dozvíte taky.
0: Moment. Velký kontrole. Ty jsi sedl na kolo?
1: Ne, já jsem Já jsem to pouze četl, jo, v tiskové zprávě od policie České republiky. Tak. Ale prosím vás, to, že jako nemáme jezdit na kole pod vlivem alkoholu, to snad všichni ví, že jo?
0: Určitě.
1: Jo, zároveň taky víme, že vám za to nevezmou řidičák.
0: To víme.
1: Ano. Jaká je pokuta, když tě čapnou na kole a dal jsi předtím nějaký pivko?
0: 2 kila za chybějící světlo.
2: Bejvávalo.
1: Mluvíš ze své vlastní zkušenosti, jo?
0: To jsem neřekl.
1: Ta pokuta může být asi až 20 tisíc, jo? Ale řidičák ti za to neseberou. Co mě ale velmi překvapilo, je to, že ty nesmíš telefonovat za řidítkama. Normálně jedeš na kole, někdo ti zavolá. Ty vlastně platí úplně to samé jako v autě. Ty nesmíš za jízdy zvednout telefon, protože jsi vlastně účastník dopravního provozu, mohl by si někoho ohrozit nebo třeba sebe a dopadlo by to špatně. Jaká si myslíš, že je za to pokuta?
0: Já se bojím, že taky 20 tisíc.
1: Telefon za řidítkama je 2,5 až 3,5 tisíce.
0: To je strašný.
1: Si rozmyslíš, Báro, až budeš někde krafat takhle s maminkou, viď?
2: Jako? No, to by se prodražilo.
0: To
2: by
0: ne,
2: se...
0: ale to se nedivím, že takový lidi jako ty na tom kole nejezdí, že jo? Se to hrozně prodraží. Můžeš si aspoň naštelovat rádio na tom kole?
1: Rozhodně ne. Buďte dál s náma, jsme Divoký západ a za chvilku vám představíme ty největší cyklohříšníky.

0: odpoledne a hezký den všem na západ Čech. Tady je divoký západ Hitrády a FM+. Policie si posvítila na cyklisty.
1: Ano, začátek prázdnin, tak ten se kontroloval, nebo kontrolovala se jízda v jedné stopě. A máme tady ty největší cykloprohřešky. Tak máme tady třeba chlapíka jako rekordmana, který jel na elektrokole opravdu s rekordním množstvím alkoholu v krvi. Schválně si tipněte, kolik tady borec z Hodonínska mohl mít v podkuží?
0: Ty Hodonín, to je Morava, ne? Mám pocit. Tak já dám 3,76.
2: Je, tak to já bych dala víc, třeba 4,8.
1: 5,15.
0: To dokázal vlést.
2: Hodonín.
1: Hodonín, 5,15 a ještě elektrokolo. No a pak tady máme jednu takovou absurdní scénu s kolem. A to je story z roku 2016. To je babička, která nasedla na kolo a vyrazila do kostela. Co je?
0: No, začíná to pěkně.
2: Babička do kostela, ta nemohla spáchat hřích.
1: No, poslouchej.
0: Svěcenou vodu.
1: Poslouchej, cestou nějak jako blbě, prostě zabočila, upadla a zvrknula si kotník. Musela do nemocnice, nikomu nespůsobila žádnou škodu, maximálně jenom újmu na svém vlastním zdraví. V nemocnici za ní přišel policajt a dal jí pokutu 500 korun za to, že se nevěnovala řízení.
0: No a co teda dělala, když se nevěnovala řízení?
1: No nevím, prostě spadla, jako udělala si úraz prostě a ještě za to sama dostala pokutu. Chápeš to? My tady lidi nabádáme k tomu, aby jezdili do práce na kole a pak jim dáváme takovýhle pokuty.
0: To nedává úplně jako smysl, no.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Prosecco přesně v italském stylu?
8: To je Mionetto.
7: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
8: Mionetto.
7: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
8: Mionetto.
7: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
8: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
9: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
10: Nový domov na vás čeká u Daliborky v Nepomuku. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete. U Daliborky Nepomuk.cz.
6: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Žádný goodbye, rozhodně ne. Tohle je ale Farben, tady s vámi je divoký západ Hitradia FM+, už za chvilku třeba Miraj a Summer Love.
1: No a teď dokonalý návod na to, jak si zkazit zaručeně dovolenou. Máme tady příběh týpka, který je v Praze na ruzinském letišti, respektive na letišti Václava Havla. Během osobní prohlídky měl celkem nemístné průpovídky. Když se ptali na to, co to je, co drží v ruce, tak byla to powerbanka, tak jak si pohoršeně odpověděl při kontrole, no tak jsem asi terorista.
0: Oj, ta už je mi jasný, kam to jde, že jo, prostě.
1: Ano, ano.
0: Terorista, takový to slovo se prostě jako na letišti neříká, že jo.
1: Neodletěl nikam.
2: Sedí doma, terorista.
0: Zažil teror asi, ne?
1: Zažil teror, parádní jako no.
0: Já věřím, že když tohle to řekneš, tak podle mě na letišti se musí jako zbláznit všechny systémy a budeš určitě odposlouchávaný, ne? Jako tam najednou naběhnou těžko oděnci prostě a ty tě zmáčknou, ne?
1: No jako detaily z nábaru.
2: Prý pyrotechnik dorazil na místo. Oni samozřejmě pro nás obyčejný slovo, ale na letišti to může znamenat úplně něco jiného. Takže opravdu je seznam slov, který bychom na letišti používat neměli.
1: No, chvilku si ještě necháme jako pro sebe, ale my vám to povíme, abyste taky o tu letošní dovolenou nepřišli. Ono možná stačí jako nebejt úplně sarkastický, když prostě někam jako letíš.
0: To je těžký.
1: Ne, musí se snažit. Five a Queen.

0: Odpoledne, tady je divoký západ Hitrádia FM+, jedno slovo a máte s každou celou dovolenou. Dneska se tady bavíme o příběhu chlapíka, který v Praze na letišti ve frontě sarkasticky prohlásil, tak jsem snad terorista nebo co, no bum, hele, do letadla ho nepustili, spustil se nějaký řetězec veškerých opatření a zjistili jsme, že těch slov, který vám mohou zkazit dovolenou a díky kterým vás nepustí do letadla, je více.
1: Já bych možná neříkala ani to tvoje bum, který
2: no,
1: si řekl.
0: Tady můžu, ne?
1: Jako, tady můžeš.
0: Tady jsme na bezpečný půdě, ale pojďme se podívat na to, co nesmíš říct na letišti.
1: Takže kromě teroristy a bum, bychom neměli říkat ani slovo bomba, výbušnina nebo zbraň.
2: To znamená, přijedeš někam do Egypta třeba a řekneš, ježiš, tady je to bomba.
1: Tak letíš zpátky, na vlastní náklady.
0: Teďka si vím, že cestuješ s dětma, ne? Jako, třeba máš nějaký jako pětiletáky a řekneš, prosím tě, hlavně nesmíš říct bomba, jo, tady na tom letišti.
2: Bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Já jsem teda jako slyšel, že prej takhle na letištích mají velký problém i věřící.
0: Jako, že nesmíš říct Aláh.
1: Ne, to neříkej.
0: Aláhve.
2: Ne, výbuch.
0: Výbuch taky špatný. Jenom hity. Hit
3: Radio. Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Stárnet internet.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firmanazážitky.cz.
13: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
14: Vysoký standard bydlení, bezpečí pro děti, klid uprostřed přírody. Nový bytový projekt u Daliborky v Nepomuku má vše. U Daliborky Nepomuk.cz.
15: Hit Radio FM+.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Basta.
1: Marquez, vayamos, compañeros. A my se teď vydáme do Hradce u Studa, respektive tedy ve zprávách v 16 hodin, kde to vypadá pomalu na pokračování Paranormal Activity.
2: Jo, a není to kvůli té rekonstrukci, té silnice mezi Studem a Hradcem, ne?
1: Ano, tomu už taky nikdo nevěřil, že se to stalo.
2: Jasně, teďka se tam stala taková zvláštní věc. Prostě paní se ráno probudí a nad její postelí, přímo nad ní, stojí cizí muž.
1: A nasypala sůl do rohů.
2: No hele, jestli šlo o ducha anebo o uchyláka, to nám možná prozradí Bára za chvilku ve zprávách.
1: Teď ještě Alex Hepburn. Don't

0: Krásné odpoledne, od až po Prahu, tady je divoký západ Hitrádia FM+, a my se jdeme kouknout na silnice.
1: Je tu nejlepší dopravní servis na západě Čech. K vážné nehodě došlo na Chebsku. Dávejte si teď velký pozor na příjezdovce do Lubů v Masarykově ulici. Policie tam řeší střet osobního auta s motorkou. Silnice je průjezdná, ale jen jedním pruhem. A nehodu hlásíte taky na sever od Plzně v Horní Bříze. Došlo k ní na třídě 1. máje, tak i tam opatrně. Vaše další dopravní info pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Raději už tam bude.
7: Přestaň. Je mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
10: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
11: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
12: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio FM+.
1: 16 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Karlovarský kraj opět vyhlásil období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Rozhodnutí hejtmana začíná platit právě v těchto chvílích a platit bude až do odvolání. V přírodě bychom teď neměli rozdělávat oheň. Zakázané je používání pyrotechniky, no a pozor taky na nedopalky od cigaret. Scénu doslova jako z hororu zažila žena z Hradce nedaleko Stoda. Když se uprostřed noci probudila,

0: Budila zjistila, že ji přímo u postele stojí úplně cizí muž a pozoruje ji. Když začala křičet, dal se na útěk. O případu informuje web Krimi Plzeň, kde je muž zachycený i na videu. Registrační značku lidé dostanou ve výdejním boxu. Rezort dopravy navrhuje mimo jiné také snadnější převody vozidel online bez návštěvy úřadu. Pokračuje mluvčí dopravy František Jemelka.
1: Novela má také přinést automatizaci vyřizování žádostí o registraci vozidel, takže občanům i podnikatelům odpadne nutnost návštěvy úřadu. Díky novele budou moci vlastníci a provozovatelé vozidel nezbytné žádosti a oznámení v oblasti registrace vozidel vyřizovat elektronicky na portálu do.
0: Část změn začne platit už letos v listopadu, změny v registraci pak většinou od 1. července příštího roku.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
0: Podle předpovědi u nás zítra bude hlavně jasno nebo polojasno, k večeru pak ojediněle taky oblačno. Na teploměrech během odpoledne naměříme mezi 34 a 38 stupni Celsia. Teď už pokračuje divoký západ s Davidem a Kubou.
2: Hit Radio FM+.
3: A jestli nemáte co na sebe, tak to posloucháte to správný rádio.
4: Jestli nemáte co jíst, tak posloucháte taky to správný rádio. Dvojka do Olympie.

0: Swedish House Mafia a ke skvělým hitům ještě 2000 korun. Pojďte si zašupovat na náš účet.
1: 2000 korun do plzeňské Olympie, od toho hrajeme v kvízu na Ruby 720 870 237. To je náš telefon, když se na něj dovoláte, tak můžete hrát s náma.

0: vykompenzovat tady u nás v Éteru Hit Rádia FM+. Máme pro tebe kvíz na ruby. Jakube, vysvětlíš to?
1: Ano, chceme pouze špatné odpovědi na naše složité otázky. Libuško, můžeme jít na to?
2: Jo, zkusíme to, no.
1: Jdeme na to, peknu. Hele, jdeme na to. V jaké kapele zpíval Kurt Cobain?
2: Činovsky.
1: Jaká řeka protéká Plzní?
2: Plzní?
1: Ano.
2: Labe.
1: Co padá v zimě?
2: Co padá v bytě?
1: V zimě. Zimě.
2: Já jsem špatně, opravdu jsem špatně slyšela.
1: Co padá v zimě?
2: Ločky.
1: Ločky. Co dokáže cinkat?
2: Promiňte, já fakt špatně slyším, já mám asi blbý telefon.
0: A to je taky správná odpověď, my ti gratulujeme, Libuško, prošla si naším kvízem na ruby a ukázala si, že to není ani zas tak složitý.
1: Stačí jenom říct, promiňte, blbý slyším.
2: Dobře, děkuju.
0: Tak hele, máme... No, povídej.
2: Já volám z telefonu svý dcery, takže bych potřebovala nahlásit svůj telefon.
0: To vyřešíme.
1: Si poradíme.
0: To vyřešíme mimo éter. Gratuluje Libuško. Zítra 2000 korun. Další možnost nakupovat na náš účet zdarma. Tak laďte Hit Radio FM+.
3: Kvíz na ruby. Jediný kvíz, kde maturita pláče v koutě. Hit
4: Radio. Tepláky nebo repráky a mnoho dalšího.
5: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
4: Vaše centrum nákupu a zábavy.
5: Olympia Plzeň.cz.

0: Jason Derulo, hezký odpoledne. Za chvilku ochutnáme sílu starých vínoč kvoru a bude taky Ray Dalton. Teď jdeme na silnice.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a Západní

0: Čechy známe jako svoje boty.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Začínáme nehodou v Plzni. Došlo k ní na Karlovarské v úrovni Kauflandu, kde havaroval osobák. Provoz je silný, takže se tam můžete zdržet. A zdržení hlásí taky Lubina Chebsku. Nehoda se tam stala v Masarykově ulici, kde se pořád ještě šetří střed osobáku s motorkou. I tam si dávejte pozor. No a další aktuální info čekáme u nás na WhatsAppu. Číslo k nám je 720 870 237.
2: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert, dle srovnání k 22.7.
7: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
8: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
9: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
13: Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: skvělý hity, to jsme my, Ray Dalton, a vy posloucháte Divoký západ Hit Radio FM+.
1: Hit Radio. Summer Party.
2: Pátek v 15 hodin to odstartuje další letošní Summer Party, což znamená 3 dny plný letních hitů v éteru Hit Radia FM+. Ale když se na ty letní hity podíváme, většina z nich měla ještě k tomu nějaký takový jako divnej taneček, jo?
0: Divnej?
2: Divnej taneček. Hele, vem si, co třeba ti napadne jako první.
0: Makarena asi,
2: Makarena,
0: že jo?
2: Jasně.
0: Tam bylo, ale to bylo moc složitý, podle mě. To bylo moc složitý. Já jsem byl jako nejvíc spokojený s tím tanečkem od Last Ketchup.
3: Ano, to bylo
0: jednoduché, že jo?
2: Jsem rád, že říkáš aserehe.
0: No, co bych měl říkat?
2: No, někteří říkají asereje.
3: No, jak kdy a jak koho?
0: Mě to zas tak moc...
2: Ne, aserehe.
0: Jako, mě to bavilo hodně.
2: Tady je další z těch hitů, který měl svůj vlastní tanec. Je to Kaoma, návrat do 80. let, Lambáda. I to bude znít v rámci Summer Party Hit Radio FM+. Pátek začínáme.

0: today. Ed Sheeran a vzpomínka na Nokia 3310. Za chviličku Jelen a všude zdejší je s váma dál divoký západ Hitrádia FM+.
1: Představte si, že venku v přírodě najednou objevíte na sluníčku hada. Co byste udělali?
2: Utekli.
3: Já bych sebou praštila.
1: Já bych to třeba někomu nahlásil. Hele, bacha, tady je had. Přesně tohle to se teďka stalo na západě Čech. Blbý je, že to bylo v Dobřanech, psychiatrické nemocnici.
2: Jako v areálu té nemocnice. Mm. Ještě řekni, že to hlásil pacient.
1: Ano. A to je jako blbá věc, protože z logiky věci bys mu úplně nemusel, jako nechtěl věřit, že?
2: No ne, já předpokládám, víš, jako operačnice běžně ptá se vás, a kde se to stalo, tady si myslím, že to bylo, a z kterého oddělení nám voláte? Jak moc důvěryhodná tato informace je?
1: Ne, hele, nakonec to jako dopadlo dobře, museli přijet hasiči, který hada zlikvidovali, tedy, jako, nemyslím, jako...
2: Jak? Jako splachy o vodou, nebo
1: normálně ho přinesli,
2: katrou, prosím, nebo...
1: Přesně, někam jinam vypustili v kotince třeba. Ne, prosím vás.
2: Já bych se bál, že tady začínáme jako lavírovat na
3: šíření
2: poplašné zprávy.
1: No ne, ale to jsem nevěděl, že když teda jako někde potkáš hada, tak můžeš na něj zavolat hadice. Hasiči, ale asi kvůli těm hadicím, že jo?
2: Jo, oni ho nalákají, no.
4: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Marie Rotrová, Harley, Vohnout, Stop, Chodrockfest.cz, Stop, Doraž, Stop.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Hit Radio FM Plus.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: T-Rex a Faithless a taky Hit Radio FM Plus, nádherný odpoledne, zprávy za chviličku se blíží. Zítra je čtvrtek, to znamená, že jednak Bára by tam mohla mít teda jako pohonné hmoty, ale zároveň se čtvrtkem tam prej přibydou i slevové akce.
1: A bacha, my Češi nakupujeme ve slevových akcích jako úplně nejvíc v celé Evropě, jsme prostě slevoví premianti.
0: Nákupní seznam toho, co je ve slevě, vám dá Bára ve zprávách v 17 hodin. Co to je, mlíko nebo máslo?
2: Mlíko, máslo, jogurty, všechno.
1: A nejenom, že jako se slevou, dokonce zadarmo.
0: Zprávy si s náma dejte v 17 hodin, teď ještě Imagine Dragons, Radioactive.

0: Nic nesmí chybět. Posloucháte Divoký západ Rádia FM+.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Několik nehod právě v těchto chvílích komplikuje dopravu v Plzni. Jedna se stala ve Folmavské ulici, kde se srazila dvě osobní vozidla. Pozor taky na Karlovarské u Kauflandu, kde došlo k nehodě osobního auta. A ještě Rokycanská směrem na Prahu. I tam se teď můžete krátce zdržet kvůli dopravní nehodě. Vaše další aktuální dopravní info pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň. Jedinečné dárkové poukazy pro vás. wellnessklubplzeň.cz.
3: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
6: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
7: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
1: Bude 17 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Fakultní nemocnice v Plzni začala modernizovat svůj urgentní příjem. Během prací mimo jiné obnoví část přístrojů. Posílí lékařskou pohotovost nebo rozšíří spektrum urgentní péče o psychiatrickou ambulanci. O jejíž služby jsou velké zájmy. Odstartovala rekonstrukce vozovky na jižním Plzeňsku. Komplikace pocítili řidiči, kteří jeli mezi Stodem a Hradcem. První etapa oprav se týká Hradecké ulice ve Stodu, která je hlavní příjezdovkou ke stodské nemocnici. Češi nakupují ve slevách nejvíce z celé Evropy. Skoro 60% útrat za potraviny a drogerii tvoří nákupy v akcích. Tady je analytik Karel Týra.
10: Navzdory tomu, že makroekonomická situace i očekávání Čechů jsou aktuálně velmi pozitivní, vidíme, že jsou tady stálice zboží, které se prakticky bez slev neprodává, ať už se jedná o pivo, mléko, cukr nebo kávu. To jsou kategorie, kde ta promoční závislost je na 70%, v mnoha případech až na 80%, pokud se bavíme o značkové zboží.
1: No a podobně jako my jsou na tom taky Slováci, Maďaři a nebo Dánové.
11: Získej víc ze své

0: Rádia. Staň se členem klubu posluchačů Hitrádia a užívej si soutěže i exkluzivní obsah. Registrace je zdarma. Přihlas se teď. Hitradio.cz.
1: Na západě Čech zítra bude celý den většinou jasno nebo polojasno, k večeru přechodně i oblačno. Naměříme v maximech až kolem 38 stupňů Celsia. Slovo si teď opět berou i Kuba s Davidem.
0: Hitradio FM+.
2: Krásnou středu, hezký odpoledne, divoký západ Hitradio FM+.
3: No a teď jedno malé hudební poselství, tady je Eva Farná.

0: Nádherné odpoledne všem. Tady je divoký západ Hitrádia FM+. Jestli teďko sedíte, nic neděláte, máte nožky nahoru, jste v klidu, vemte do ruky náš telefon. Teda váš telefon.
1: Můj mi neber, prosím tě. Můj telefon do ruky neberte.
0: Já jsem chtěl říct, váš telefon. Najděte si sociální sítě Hitrádia FM+.
2: Mám.
0: Facebook, Instagram.
2: Mám.
0: A pokud patříte mezi fanoušky Marka Ztraceného, tak listujte, protože tam hrajeme o vstupenky na koncert Marka Ztraceného, Letenská pláň, 7. srpna 2026. Vůbec ten největší dosavadní koncert Marka Ztraceného, který chcete zažít, chcete tam být.
1: Já jsem to ještě nenašel.
0: Ano, pokud jste pomalejší jako David, tak vám to zabere možná trošičku víc.
1: Už to mám. Pozor, tak už to mám. Tak já chci být u toho, že jo. Takže jak se zapojí do komentáře, nám napište, kterou skladbu byste na Letné chtěli slyšet jako úplně první.
0: No, Davide, chceš být u toho, si říkal, tak pojď.
1: Ztrácíš, ne?
0: Jo.
1: První velký song Marka Ztraceného.
0: To je pravda. No, klidně dejte nám vědět, jaký byste chtěli slyšet vy a vyhrajte loupeny právě na velký koncert Marka Ztraceného. Stačí sledovat naše sociální sítě. Tohle je Shawn Mendes.

0: Další letní pecka, to nám jde Rehab a taky Ina. A ještě teda Seš, to je trojka. Rock My Body, za chviličku taky Ella Henderson. Tady je divoký západ.
1: No a my vás teďka vezmeme na hrady a zámky. Velká věc, že jo? A možná vás překvapíme, v rámci jednoho víkendu, teďka o prázdninách, budou úplně zdarma.
0: No a v září taky. Ministerstvo kultury totiž přišlo s takovou propagační akcí, chce na konec prázdnin všechny nahnat na naše památky. A 30. srpna, následně pak taky 27. září, budou státní hrady a zámky zdarma. Což znamená jednu jedinou věc.
1: Strašně lidí.
0: Ano, pokud chcete jet na jakýkoliv hrad a zámek, nejezděte 30. srpna a potažmo 27. září.
1: Ideálně rovnou teďka na víkend a možná víte co, klidně se tam nastěhujte. Mají být jako nějakých 35 nebo 40 stupňů v nějaký hladomorně z hradu či v zámku, bude krásně.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Jasně, já ti splním přání, Trio.
10: Ryba jo.
9: Chytrý mozek.
10: Bujné svaly.
9: Kila dolů bez námahy.
11: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
12: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
13: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
14: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš

0: dopad a s váma Hitradio FM+, tohle to byl Dean Lewis. Od té doby, co nám v České republice nahlásili pumu, tak já koukám na nějaký jako videa, kdy na YouTube je nějaký kanál, který dokumentuje svůj život s pumou. Prostě někdo si vzal malou pumu jako domácího mazlíčka. A od té doby, co se koukám na ty videa, tak se ty pumy děsím ještě víc. To je strašná potvora, člověče, tyva, jak to prská, ty velký zuby, takový tlapy obrovský. Jako nechtěl bych se s ním potkat jak doma, tak venku.
1: No, jako skvělý je zpráva, která se objevila dneska, že poprvé tu pumu viděl veterinář už v prosinci loňského roku, nahlásil to myslivcům a od té doby nic. Tady už jenom chybí, aby se objevila zpráva o tom, že ji teda potkal myslivec, akorát zrovna neměl nabito.
0: Nebo u ty pumy bylo líto, že jo?
1: No.
0: Ona totiž může jako spoustu práci odvést za něj, že jo?

0: Pink na Hitrádiu FM Plus, za chviličku taky Pitbull s Christinou Aguilerou a teď ty nejlepší tipy na akce u nás na západě Čech.
1: Kam vyrazit?
2: Já vás vezmu na 125 let lokálky Pňovany Bezdružovice. O víkendu jak 1. tak 2. srpna můžete vyrazit na bezdružické pární léto. Podrobnosti najdete na bezdružickalokalka.cz. A pak, když byste se chtěli schladit, jak vnitřně, tak zevně, tak můžete vyrazit na malesické škopkování. Čekají na vás mini pivovary na malesickém koupališti v sobotu od 14 hodin. A k tomu i hudební program s Michalem Šindelářem nebo Lucí Revival.
0: Já vás pozvu na terasu hotelu Thermal, ne na drink, ale třeba na koncert a nebo stand-up celý srpen, pátek i sobota, to tam totiž bude žít kompletní program, tak ten najdete na thermal.cz. A kdybyste náhodou zavítali do Kašperských hor, tak určitě nevynechejte radnici. Ne kvůli nějakému přestupku za parkování, ale v galerii tam teďko můžete až do 30. září vidět výstavu fotografií z natáčení seriálu Policie Modrava.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz. Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90.

0: Konečná stanice Dnešek. Let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Area Bory Plzeň. To nejlepší místo pro nákupy všeho druhu vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
4: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík. Jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
5: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
0: Hit Radio FM Plus.
7: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Pitbull Christina Aguilera, přesně tak, jak jsme vám slíbili, my totiž sliby dodržujeme. Tady je Divoký západ Hitrády a FM+, a jdeme shrnout to nejzásadnější, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme vám dali návod na to, jak si zkazit dovolenou. Jeden pán na Ruzni na letišti v ironii ve frontě řekl, když mu vzali powerbanku, no tak jsem snad terorista nebo co, no a do letadla už ho nepustili. Já mám taky jednu takovou storku, moje maminka, když v 90. letech projížděla hranice, tak si sebou vezla kolegu, který nepatřičně před celníkama řekl, tak co tady dělají, snad jako si myslí, že vezem nějaký kokain, a na 3 hodiny je stopli a rozebrali jim celý auto.
0: Ty to musela hodně vydělávat, že už v 90. takhle vozili pytličky.
1: No, pytlíku je to dodnes.
0: No a taky jsme řešili hada v Dobřanské nemocnici. Je to tak historicky poprvé, co krom toho, že tam vyjeli hasiči, se operační důstojník na tísňové lince neptal na adresu události, ale spíše na to, odkud a z jakého oddělení oznamovatel volá.
1: Dneska to bylo záživný, i zítra to bude stát za to, a navíc pro vás budeme mít 2000 korun na nákupy v plzeňské Olympii.

0: Až.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
3: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pořád ještě vás může zdržet nehoda, která se stala v Plzni na Borech. Dávejte si pozor ve Folmavské ulici, kde se srazily dva osobáky. Nárazově se to tam štosuje. Vaše další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
4: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň. Jedinečné dárkové poukazy pro vás. Wellness klub Plzeň.cz.
5: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory.

0: 937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Rádiu. Hit
1: Rádio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Skladové vozy Dacia ihned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.

0: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přelci Daňková. Podpora na bydlení v superdávce bude vycházet od letošního října z nákladů domácností v jednotlivých okresech. Nebude se stanovovat podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny nově patří samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7. Změny v dávce státní pomoci dnes schválil Senát. Předlohu dostane k podpisu prezident. Tři čeští falešní bankéři, kteří podváděli své spoluobčany z call centra na Ukrajině, si odpíkají po 7 letech vězení. Tresty jim dnes pravomocně potvrdil Pražský vrchní soud a zamítl tak jejich odvolání. Škodu vyčíslili kriminalisté na více než 100 milionů korun. Premiér Andrej Babiš nevyloučil další pomoc Francii, kterou sužují rozsáhlé požáry. Zmínil ale proměnlivou situaci a také vlnu veder ze zvířat.

0: zvýšeným rizikem lesních požárů u nás. O případné pomoci proto bude vláda rozhodovat podle aktuálního vývoje a vlastních kapacit. Herečka Aňa Geislerová bude příští rok natáčet s režisérem Michalem Blažkem televizní miniserii. Pojednávat bude o fotbale. Řekla to dnes na letní filmové škole v Uherském Hradišti.
1: Sportovní, to je skoro novinka v mém životě. Jak v reálném, tak filmovým.
2: Hraju bývalou fotbalistku a trenérku fotbalovou a v současné chvíli jakoby v podstatě předsedkyně fotbalového svazu. Měla by to být komedie, ale ne úplně tak prvoplánová.
0: Na letní filmovce v Uherském Hradišti, v jejím závěru tedy dnes večer, převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Večer a v noci jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 20 až 16 v údolích 14 stupňů. Zítra bude slunečno a horko. Odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti přeháňka nebo pouřka. Nejvyšší teploty 32 až 36, mimo severovýchod až 38 a foukat bude jižní vítr.
4: Krásný večer, 2:08 s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě i dnes to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. No opět to bude na hře s Max, Maxar, Kylie Minogue, Milli Vanilli a teď už... Teď už tenhle skvělej a inspirující song If It Makes You Happy a Sheryl Crow, tak si to užijte.

Milli Vanilli v éteru Hit Rádia, hezký večer všem. No prosím vás, zásadní informace, dneska je den suchého zipu. No protože je středa, tak se může stát, že vyrážíte někam ven. Takže jakmile přijde nějaká krizička, jo, už nebudete vědět, na co si připít, jako na zdraví, na to, že je středa, na to, že je hezky, tak právě na to, že je den suchého zipu. Suchý zip je skvělá věc, prosím vás, když si to vemte, jo. Kolik vám to ušetřilo starostí? Vašim dětem, jo, než se naučili vázat ty tkaničky, no tak jim koupíte sucháče. Suchý zip, geniální věc. Jakože fakt, jenom si zkuste vzít, co všechno doma máte na suchý zip, jo. To si podle mě opravdu zaslouží oslavit. No a samozřejmě k té oslavě ten nejlepší soundtrack. Za chvíli Mixar a Ariel McCoy, teď už ale Kylie Minogue.

0: Runaway, to jsou Mexar, Ariel McCoy, posloucháte Hit Radio. A už jste, prosím vás, byli v italském městě Pisa? U té šikmé věže, jak se lidi fotí, že ji podpírají, tak tam nejezděte. Jo, jakože jestli jste tam nebyli, nejezděte. Pokud jste tam byli, nevadí, ale já vám řeknu, kam jet místo toho. A je to mnohem blíž a taky je to mnohem šikmější. Už za chvilku. Takže jestli se ptáte, jestli s námi zůstat, ano, zůstaňte. Clash za malou chvíli, Marek Ztracený nebo Junior Senior.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Skladové vozy Dacia ihned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

než jak nás učili život vnímat. Není to špatné, je to jiné.

Pár snů po čase zhaslo. No to, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti. Dobrý je, že dá se snít i po třiceti. Po

a pánové, tuhle písničku jsem složil proto, aby jsme roztancovali celý Eden. Jdete do toho s náma?

skvělej roztančenej song Junior Senior a Move Your Feet v éteru Hit Radio. No a prosím vás, tak nejšikmější už není šikmá ve špise, ne. A neříkejte, že je vám to putna. Není, prosím vás, ta nejšikmější věž aktuálně se jmenuje právě že putna. Jo, je to vtipný. A je to u nás, je to prosím pěkně v Česku, je to u Mladé Boleslavy, je to zříceně na hradu Michalovice. Je to neskutečný, jo, oni teď dokonce řeší, jestli to teda půjde do Guinnessovy knihy rekordů, teď tam měli přeměřování kvůli tomu. Má prosím vás náklon 7,315 stupně, což je teda jako dost, jo. Šikma ve špise má logicky, proto o tom mluvím, mnohem míň, tam se to dokonce podařilo zmenšit na 3,97 stupně, jo, to už to už vůbec není šikmý skoro. No tak každopádně, kdybyste chtěli vidět tu nejšikmější věž, jo, tak můžete a nemusíte kvůli tomu lítat do Itálie, stačí tady zajet k Mladé Boleslavi, jo. Věž putna, aktuálně nejšikmější, tak se tam můžete vyfotit, jak ji pěkně podpíráte, co? No, běžte to naplánovat, tu výšku, a já k tomu posílám další hity. Tenhle dokonalej, skvělej song. Doufám, že si zaspíváte a klidně si můžete i zatančit. Eric Carmen a Hungry Eyes. Jdeme na to.

0: Let Loose a Seventeen, toto hraje, co?
1: Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer, 6:45. Já vím, je vedro. No jo, už to tady začíná, je tady ta vlna. Prosím vás, koukala jsem na to, já jak mám úchylku na počasí, tak někdy příští víkend, takže asi tak za 10-11 dní, to má trochu spadnout a má pršet, no. Do té doby nám bude horko, ale zas pojďme si říct, my Češi, my si rádi stěžujeme a hlavně to umíme. Jakože my ještě jak máme spoustu těch přirovnání, jo, a tak, my jsme v tom tak fakt dobrý. Takže poddejte se tomu, pořádně si zastěžujte, jen si to užijte. Je strašný vedro. Na tohle si doufám stěžovat nebudete. Další skvělý hity Take That, taky John Lennon nebo Dario G.
2: Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti kolik chce.

0: Matovič nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta na jedno. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozu Hyundai v Plzni.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
7: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
8: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: given it to me.
1: Slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny vmartu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
3: This is Ava Max.
4: All the hits.
5: Krásný večer, chvilka po 19. hodině, před námi další hodina těch nejlepších hitů a odstartujeme to s Army of Lovers.

Wonderful Life. Black s námi v éteru Hit Rádia a ano, s Hit Rádiem ještě lepší. Hezký večer. Ztrácíte věci? Jako stává se to. Jo, to se prostě stane. Od brýlí, přes peněženky, mobily. Přeju, ať nic nestratíte. Alespoň další následující rok, jo. Co je třeba zajímavý, tak v Praze každoročně se ztrácejí fakt bizarní věci. Jo, samozřejmě. Spousta mobilů, spousta klíčů a tak. No ale potom jsou věci, které já moc nechápu, jak je můžete ztratit obecně. Jo, jakože... že je, no dobře, tak posledních 6 měsíců v Praze, prosím vás, jo, tak se našel takhle třeba paddleboard, já nevím, to je dost velká věc podle mě na to, abyste ji jen tak ztratili, jo, psací stroj. Představte si, že jedete, táhnete ten těžký psací stroj a najednou se vám jde nějak lehčej a zjistíte, a nechal jsem ho v tramvaji, výborně. Takhle se taky našlo ukulele, dokonce mačeta, tam by mě trošku zajímal ten příběh. Prosím vás, taky se ale takhle našel otisk chrupu. Dobře. Ještě o něco divnější a už jako tam tu nechápu, jak to můžete ztratit, je prstní implantát. Já se marně snažím přijít na to, jak to můžete ztratit. A kor si to ztratit a nevšimnout si toho. Tak prosím vás, dámy, ruce na prsa a běžíme. Nebo teda naopak se pohybujte raději pomalu, jo? Ať je nestratíte. Tohle jsou Guns N' Roses a November Rain.

0: Lara Fabian, I Will Love Again, posloucháte Hit Radio. Stejně skvělý, kolik songů vzniklo o lásce. Už jenom proto, že ať už si procházíte čímkoliv, tak vždycky na to najdete song. Jako fakt, tohle je naprosto dokonalý. No a myslím si, že ten náš jako obecně tady večerní playlist, kdy se prostě vracíme v čase a dáváme si to nejlepší z 80., 90. a milénia, to obecně prostě nenechá ty koutky dole. Jo? Nebo teda doufám, jestli vám to nechává koutky dole, mi to snad radši ani neříkejte. Tahle legendární věc, Camouflage a The Great Commandment, už za malou chvíli.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech, v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
3: Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
4: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
5: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

Jsou fakt skvělý. Tohle jsou U2, Stuck in a Moment You Can't Get Out Of na Hit Radio. Strašně dlouhý název, až mě to zmohlo. Dámy a pánové a možná hlavně dámy, dneska je speciální den, dneska je totiž den rtěnky. Jo, ano pánové, jak si to patláme, máme toho doma zbytečně moc, jo, to se prostě stává. Co je na tom zajímavý, tak podle nejčastějších odhadů a statistik sní průměrná žena, která pravidelně používá rtěnku, za svůj život přibližně 1,5 až 3,5 kila. Kila tohoto kosmetického přípravku. Takže vy, to není, že si ho mažete moc ty rtěnky, vy ji prostě ujídáte. Jo, a očividně poměrně dost. Tak já chápu, že čas večeře, jo, ale tak, hele, dneska je taky den lazaní, tak možná je to lepší varianta takhle před spaním, co? K tomu tahle legendární záležitost S Club 7 a Bring It All Back.

0: Chaka Khan, I feel for you, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, 7:45. A takhle, někteří z vás jsou asi v práci, někteří třeba vyrážejí někam ven, někteří se válejí doma, nebo třeba neválejí, jo, nebo takhle, jsou doma, tak jsem to myslela. No a ať už na sobě aktuálně máte kraťasy, tepláky, pyžamo, něco moc hezkýho, jo, ať už se připadáte jakkoliv, tak prosím vás, tohle je pro vás všechny. Instantní zvedač sebevědomí. Tom Jones, Sex Bomb, už zabalou chvilku, tak si to užijte.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
6: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Vášdomovník.cz.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

slova tužbe. Všetko je tu cudzie.

0: stop, doraž, stop.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
4: Hey, what's up? It's Rihanna.
5: I'm Harry. This is The Weeknd.
6: Krásný večer, 8. hodina je tu, s vámi stále Kateřina Pechová a stále to nejlepší z 80., 90. a milénia. A tohle už je Eminem a Lose Yourself.
5: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

posloucháte Hit Radio, přeji vám krásný večer. No a pokud třeba taky razíte na dovolenou, nebo to máte nějak před sebou, jo, tak prosím vás, zajímavý bizarní stížnosti cestujících na aerolinky. A tam je teda opravdu nutno říct, že tam se kreativitě meze očividně nekladou. Třeba jedna paní si stěžovala, že v noci má z okýnka tmu. To je samozřejmě blbý, jo. Tam chcete výhled, tam ono v noci není světlo, že jo. Pak jedna paní požadovala výhled na Eiffelovku při letu do Říma. Prostě hele, pokud neuvidím Eiffelovku, tak nezaplatím. Jo, to, to teda ne. Pak si tam jeden pán stěžoval třeba, že nestihl letadlo, protože ty travelátory na letišti jsou pomalý. No, dobře. Byl tam taky cestující, který si stěžoval, že mu nikdo neřekl, že Řím má dvě letiště. To samozřejmě může být komplikace, tam doporučuji ověřit, třeba v Londýně jich je taky víc, jo, v New Yorku taky. No a jeden pán se ptal, jestli má letadlo rezervní křídla, a když se dozvěděl, že ne, chtěl vrátit peníze a vystoupit. To dává smysl, protože jako i v autě máte, že jo, většinou náhradní pneumatiku, tak jedny takový rezervní křídílka někam do kufru by se hodily. Jo, lidi jsou občas prostě zábavní a občas je to lehce ironický. O tom něco ví Alanis Morissette.

0: Naprosto skvělá věc. Fancy a Flames of Love. Posloucháte Hit Radio. Za chvilku se podíváme na to, co nedělat s penězma. Ne fakt. A je to poměrně důležitá rada. Jo, na to si určitě počkejte. A k tomu samozřejmě dál to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Sadím se, že tohle patří mezi ty songy, na který jste skoro zapomněli. Wes a Elaine, k tomu Sabrina nebo No Name.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

0: len pralečí. Tohle jsou No Name v éteru Hit Rádia.
1: Krásný večer všem. Hele, je to tak, jo. Peníze nemají ležet, mají se investovat. To je jasný. Žádný, že si je strčíte do madrace. Tohle si řekl výherce 3 milionů dolarů z Atlanty. Jo, a pustil se do toho. Fakt, hele, tam nečekal vůbec na nic. Za ty peníze nakoupil drogy, zbraně, munici a auta. No, tak asi je vám jasný, že teď aktuálně sedí v chládku, což v těch vedrech může být i fajn, ale jo, hrozí mu doživotí. A možná si v tuhle chvíli říká, že to asi nebyl úplně ideální plán, jo. Tak prosím vás, kdybyste náhodou taky vyhráli v přepočtu nějakých 100 milionů, jo, nebláznite. To je radši pošlete mě, já vám s tím nějak pomůžu, jo? Nějak se podělíme, to vyřešíme. Cut and move a give it up právě teď.

Band a Seventh Years. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, blíží se nám pomalu, ale jistě 9. hodina a s tím já se s vámi loučím. Mějte se krásně, užijte si tu hezkou středu, přežijte ty vedra, co se na nás řítí, jo? Pořádně dýchat, studený hadr za krk a teplej čaj. No, co vám můžu poradit jinýho? Třeba nás ochladí, třeba vás ochladí naše hity Prince, Ital, Joe a Marky Mark už za malou chvilku. Mějte se hezky, ahoj.

0: Hit Radio FM Plus.
1: Y'all thinking, this is smoke.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: that Sharon?
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.